0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: These beautiful things that I've got.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
3: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
2: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
3: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
4: ePohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
5: Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Krásné středeční ráno, minuta po šesté a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. V 10 vojenských útvarech začalo dobrovolné cvičení pro 1200 středoškoláků, mezi kterými je i řada dívek. Armáda kvůli obrovskému zájmu zdvojnásobila kapacitu, přesto na některých základnách jako v náměstí nad Oslavou poptávka nepokryla. Úspěšní absolventi, kteří po výcviku složí vojenskou přísahu, získají finanční odměnu téměř 47 tisíc korun hrubého. Evropský parlament v úterý přijal rozhodnutí, které rozšiřuje práva cestujících v letecké dopravě. Nová pravidla zajistí rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpožděné lety. Dalším bodem je zajištění místa vedle dětí pro jejich doprovod bez příplatku. O podobě nových pravidel se zástupci Evropského parlamentu a členských států Evropské unie předběžně se už dohodli v červnu. A pojďme také na sport. Mistrovství světa zná poslední dva čtvrtfinalisty. Argentina předvedla skvělý obrat na poslední chvíli, když otočila utkání s Egyptem z 0-2 na 3-2. Lionel Messi sice neproměnil penaltu, svou osmou trefu na šampionátu však selhání napravil. Jeho Američané se utkají ve čtvrtfinále se Švýcarskem, které v závěrečném osmifinálovém duelu po bezbrankové remíze porazilo 4-3 v penaltovém rozstřelu Kolumbii. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Na západě Čech bude dál pomáhat aplikace Záchranka. Karlovarský kraj s jejím poskytovatelem prodloužil smlouvu. Aplikace v regionu funguje 10 let. Za tu dobu si ji na pomoc přivolalo více než 4 tisíce lidí. Napojená je na všech 14 krajských zdravotnických operačních středisek, na horskou i vodní záchranku. A nakonec nechybí ani dnešní předpověď. Na západě Čech by mělo být zpočátku většinou oblačno nebo zataženo. Postupně polojasno nebo skoro jasno. Ráno se můžou objevit přehánky. Teploty odpoledne mezi 23 a 26 stupni.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Je pár minutek po šesté, krásné středeční ráno. Dneska je 8. července a jestli jste si říkali, že tenhle týden trvá nějak dlouho, mám dobrou zprávu. Víkend už je na dohled. Takže dneska žádné velké hrdinství, stačí zvládnout středu s úsměvem a o ten se postaráme i my. Jsme Hit Radio s vámi, Lea, taky Filip, tak dobré ráno a startujeme snídaní šampionů právě teď.
2: Hit Radio

Krásné dobré ráno. 6 hodin 11 minutek fotbalové mistrovství světa už zná všechny čtvrtfinalisty. Filip se zmiňoval lehce ve zprávách, ale mluvit teď chci jen o jednom ze včerejších zápasů. Je to prostě opět takový ten příběh, který napíše sám život. Argentina prohrávala s Egyptem už 2-0. Messi nedal penaltu a všechno to směřovalo k obrovskému překvapení. Jenže pak dala v závěru Argentina

0: bílého čtvrtfinále. Nádherný fotbalový příběh. Filipe, ty i jako sportovní komentátor by si nám k tomu mohl do detailu něco povědět.
1: Tak rozhodně, já si ale myslím, že on se furt mluví o Messi a pro ty, co to nesledují, tak to snad zní, že Messi jako porazil Egypt sám, jako Messi nedal penaltu, to bylo změněno, to bylo za stavu 0-1 a potom dával vyrovnávací gól, nicméně ty další dva góly dal zas někdo jiný. Na druhou stranu Messi dal 21. gól na mistrovství světa jako celkově v jeho kariéře, takže v tom trhá rekordy a myslím si, že Argentině moc fanoušků z Česka nedrží palce, protože jsou tam kontroverzní rozhodnutí rozhodčího. Říká se, že takzvaně tlačej, oni mají docela lehký soupeře pořád a mají problémy. Každopádně Messi ho musí ocenit všichni, v jeho věku 38 let dává prostě takovej gólu, je hustej za mě.
0: A máš konkrétně ty nějakého favorita?
1: Jako favorita na vítězství nebo oblíbeného hráče? Já si myslím, že vyhraje Francie celkově, která hraje s Marokem ve čtvrtfinále.
0: Ano.
1: A ještě taková perlička je, ještě jsem chtěl říct, že Messi mu je 39, pardon, protože měl nedávno narozeniny, že dneska se vlastně po dlouhý době nehraje ani jeden zápas, takže ženský si můžou odpočinout. Kdyby vám chlap dneska tvrdil, že jde koukat na fotbal, dámy kecá, dneska je volno, dneska se nehraje, až zítra.
0: Díky za připomínku, hezké dobré ráno, Krištof, Dominika Aláďa, půlnoční hřích. To se hodí k tomu. Takže chlapi, dneska žádný výmluvy na fotbálek, jo?

0: Together, Mark Ember, Hit Radio s vámi, hezké dobré ráno. Baví vás tohle horké léto? Tak si zvykejme. Podle prvních předpovědí na druhou půlku roku to vypadá, že léto letos prostě odmítne podepsat výpověď. Nejde jen o srpen, ale i o září, říjen, listopad a kdo ví, možná i prosinec, které mají být nadprůměrně teplé. Takže planeta si asi řekla, že nám dluží za všechny ty pokažené květnové víkendy. Já jsem s tím docela v pohodě. Jsem tým nekonečné léto, ale z představy Mikuláše v tričku, v šatech, v sukních, jsem trošku zmatená, tak pokud to takhle půjde dál, tak letos místo Martina na bílém koni, tak přijede asi Martin na paddleboardu, ne?
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
13: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
14: Ahoj. Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
15: Carglass opraví, Carglass vymění.
16: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
17: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
18: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
19: Sudovi šrot, republice ocel.
20: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křimice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
21: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Auto s defektem teď brzdí ranní provoz na dálnici D5. Odstavené je na kilometru 15 ve směru od Plzně do Prahy. Projíždějte tam proto raději se zvýšenou opatrností.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio FM+.

0: Fire Codaline. Hezké dobré ráno, 2 minutky po 6:30. Posloucháte středeční snídaní šampionů. S vámi Lea a Filip a dáme si ranní update právě teď.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, slavný jedlík Joey Chestnut opět potvrdil svou dominanci na tradiční soutěži v New Yorku a dokázal během pouhých 10 minut spořádat neuvěřitelných 66 hot dogů. Mezi ženami pak svůj titul obhájila Miki Sudová, která zvládla sníst 51 párků v rohlíku. Miki Sudová, to je docela dobrý, ne? A Chestnut je samozřejmě v překladu kaštan. V ulicích Buenos Aires budí rozruch netradiční fotbaloví fanoušci, mluvili jsme dneska o Messim. Místní pejskař totiž oblékl celou svou smečku 13 psů do argentinských reprezentačních dresů. Čtyřnozí příznivci teď během mistrovství světa doprovázejí svého majitele na každém kroku. No a madridská hrdost měla letos na programu i jeden pořádně adrenalinový bod. Účastníci festivalu se tam utkali v tradičním běhu na vysokých podpatcích. Podmínkou pro start byla obuv s jehlami o minimální výšce 10 cm, což vedlo k řadě

0: Robert Pattinson konečně kápnul božskou, proč chyběl na svatbě Taylor Swift. I když tam byla klika od dveří, prý musel makat. No a pak přidal jednu vlastně zásadní otázku. Proč se ptáte? Oni tam něco rozdávali zadáčo? Na druhou stranu odmítnout pozvánku na svatbu Taylor Swift kvůli práci je buď největší flex historie, nebo diagnóza workoholismu. A taky pragmatismu, protože na tuhle svatbu byste jako svatební dar museli dát do obálky takový 2 kk, ne-li 3 kk v Praze, abyste nebyli za trapáka. Teď se mrkneme na cesty. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
6: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nově se pracuje v Mariánských Lázních, opatrně na hlavní třídě, kde je proto zúžená vozovka. No a pozor taky v centru Plzně, kde je dočasně neprůjezdná ulice na Roudné.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Hezké dobré ráno, 6 hodin 51 minutek, aktuální čas, středa, 8. červenec, s vámi Lea a Filip, středeční snídaně šampionů, díky, že vstáváte s námi. A teď společně jedeme na výlet. Teda ne my, ale premiér a prezident si společně vyrazili na výlet na summit NATO do Ankary. Jen každý zvlášť a dělají, že se tam vlastně vůbec nevidí. Co mi to jen připomíná, Filipe? Jo, už vím, sousedy, kteří se potkají na dovolené v Chorvatsku. A ještě na jednu věc jsme si tady teďko vzpomněli, jak jsme se bavili mimo éter, jak mají jít na tu večeři k tureckému prezidentovi, tak jsou vlastně nervózní z toho, že je posadí k sobě.
1: Já, mě to spíš připomnělo, jako když my dva jdeme spolu pro snídani, tak já taky vždycky dělám, že Leonu neznám, protože ona se vždycky chová tak jako schválně mi dělá to, že abych se styděl, tak tam na mě křičí a že za chvíli vysíláme a dělej Filipe, takže já bych to přirovnal k tomuhle, ale já jí to zakázat nemůžu, aby se mnou jela, asi jako Babiš, no, akorát tady to nemusí nikdo nařizovat, že jde se mnou, prostě se mnou jde.
0: Já jsem prostě taková, no, neberu se vážně, dělám si legraci úplně ze všeho. Každopádně, já bych radši teď povolala Lady Gaga, ať to trošku začaruje, ať to dobře dopadne. Abrakadabra.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Hatchback, sedán, SUV, MPV, kombi, liftback, minivan. Já se v tom vůbec nevyznám.
3: Vybíráte nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Autovolf se vším pomůžeme. Autovolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo, vám pomůže vybrat to nejlepší auto podle vašich potřeb.
2: Je, já zapomněla na Žerika, tak to si vezmu kombíka.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásné středeční ráno, je minuta po sedmé a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Většina Čechů věří, že lékárníci dokážou odhalit skrytá rizika při užívání léku. Podle nového průzkumu České lékárnické komory ale víc než třetina lidí stále vnímá dotazy u tápajících pultů jen jako nutnou formalitu. Farmaceuti přitom upozorňují, že jejich otázky mají zásadní smysl. Mohou zabránit nebezpečným kombinacím léčiv nebo pacientovi nabídnout bezpečnější alternativu. Klíčová je pro ně také přímá spolupráce s ošetřujícími lékaři. Senátory patrně čeká na dnešní schůzi spor o změny v zákoně o podpoře bydlení. Novela zejména převádí část pravomocí spojených s pomocí lidem ohrožených bytovou nouzí z obcí na úřady práce. Na postoj k předloze se výbory horní komory neshodly a hrozí její zamítnutí. A pojďme také na tenis. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes bojuje o postup do wimbledonského semifinále také další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí na trávě v londýnském All England Clubu na turnajovou 25. Belgičanku Elise Mertensovou. Utkání začíná ve 14 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Unikátní projekt pomalu spouští Západočeská metropole. Pod názvem Chci řidičák zájemcům usnadní cestu k řidičskému oprávnění. Poradí, jakou zvolit autoškolu, na co si dávat pozor u závěrečné zkoušky nebo třeba jak se nachystat na první samostatnou jízdu. No a teď se jdeme podívat taky na dnešní předpověď počasí. Na středu nám pro celý západ Čech slibuje zpočátku oblačnou nebo zataženou oblohu. Teď ráno a dopoledne se objeví přehánky. Odpoledne pak bude mraku ubývat a může být i polojasno. Na teploměrech naměříme mezi 23 a 26 stupni.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Hit Rádio.
7: Je krátce po sedmé, dobré ráno, ranko ránečko. Máme středu 8. července a dnešek je takový oficiální den, kdy vlastně už můžeme začít mluvit i o tom víkendu, aniž by se na nás někdo díval po tom prodlouženém volnu divně, že jo? Ještě pár dní vydržet a bude to doma. Do té doby jsme tu my, dobrá muzika, ranní pohoda a taky na někoho z vás čeká rychlá pětka. Těšíme se, komu uděláme radost. Hit Radio s vámi, Lea s Filipem, pokračujeme dál. ATC, Around the World, la la la la la, dobré ráno.
0: Hit Radio FM Plus.

0: Hudební polibek Kiss Me Dermot Kennedy, posloucháte Hit Radio 7 hodin 11 minutek a pokračuje tenisový Wimbledon. Vlastně spíš než pokračuje, jde do finiše a Češky zase ukazují, že mají na slavnou šalátovou mísu přednostní právo, protože do semifinále na anglické trávě se probojovala už Karolína Muchová a bacha, teď přiznala, že má dokonce alergii na trávu. Jako byste byli špičkový kuchař a měli alergii na sůl.
1: No, ale ono zas na trávě se hraje vlastně jenom tenhle jediný turnaj, jinak se hraje buď antuka nebo tvrdý povrch.
0: Tak naštěstí prostě adrenalin je silnější než Zodak nebo Zirtek, že jo, co si budem. No. A skvěle to zvládla. Každopádně dneska ještě budeme fandit v boji o další semifinálový post ve 14:00. Zhruba, tak našeho času asi Lindě Rožkové. A mít dvě Češky v semifinále, dej bože pak ve finále, to už by bylo něco.
1: To by byla nádhera. Je to opravdu obrovský úspěch pro český tenis. Škoda jen, že Jiří Lehečka vypadl v tom mužském podání s Němcem Zverevem, kde to bylo trošku specifický, protože ten zápas, jelikož se nedokončil do 23. hodiny večera, ty pravidla ve Wimbledonu jsou jasný. Ten zápas se přerušil a oni ho museli dohrávat druhý den, že si na to český tenis se trošku stěžoval, že to nechápe, protože pochopitelně, když se ten zápas přeruší, je to něco jiného potom. Takže škoda, ale Češky, jedeme na to.
0: Držíme palce a přejeme, abyste měli velký happy day. A budeme hrát další muziku. One Republic, Run, Run, Run a taky Eva Farná a Mirai. Dobré ráno.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si. Posloucháte Hit Radio 3 minutky po čtvrt na 8. Hezké dobré ráno a jedeme spolu do Brna. Sice je to Brno, ale stejně je to strašně hezký. Strážníci tam celý rok zapisovali dobré skutky lidí a teď oznámili, že se tam děli prakticky každý den, což je prostě nádhera. Nejčastěji šlo o nálezy, žena například přinesla na služebnu bezmála 250 000 korun, anebo 14-letý chlapec 25 000 korun. Lidé ošetřovali poraněné chodce, poskytovali první pomoc epileptikům a taky dělali dokonce i srdeční masáže a upozorňovali i na odemčené dveře, odchytávali zatoulaná zvířata a prostě pomáhali všude, kde a jak se dalo. Ještě to s tím Brnečkem není tak špatné, já vám tleskám, fakt.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: For camping. Venku je nám krásně.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
12: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Vážnou nehodu máme hlášenou na hlavní trase z Písku do Plzně. Došlo k ní u odbočky na Prádlo, kde bouralo osobní auto s kamionem. Místem nehody s opatrností projedete.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio FM+.

0: Jonas Blue, Hit Radio, středeční snídaně šampionů s vámi Lea s Filipem. Hezké dobré ráno, minutka po půl osmé, jdeme si dát ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, studenti jedné ze středních škol v americkém Michiganu pojali svůj poslední školní den opravdu stylově. Místo auty nebo pěšky dorazili do školy na traktorech, čtyřkolkách a golfových vozících. Jejich takzvaný traktorový den už má ve městě status a legendární tradice.
0: A zpíval jim k tomu MiG 21 brm brm brm brm brm brm brm
2: brm brm. Obyvatele jednoho německého městečka vyděsil uprchlý mýval, který se vloupal do místní pekárny. Zvíře tam přes noc zlikvidovalo zásoby koblih a koláčů. Ráno ho pekaři našli spát přímo v krabici od mouky, odkud ho museli opatrně dostat ochránci zvířat. No a byli jsme taky u mistrovství světa ve fotbale, tak návštěvníci fotbalového šampionátu v Miami si musí sáhnout hluboko do kapsy i při nákupu občerstvení. Luxusní menu na stadionech totiž nabízí třeba bramborové krokety s kaviárem za 1600 korun. A pozor, ceny piva se v přepočtu šplhají k hodnotě 500 korun za 1,5 litr.
0: To je strašný.
2: To je hrůza. Ještě, že nepiju pivo.
0: Jdeme si radši zlepšit náladu. Rychlá pětka. Pište, chci soutěžit 777-937-777. Teď už čerstvě vdaná Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Tak rychlá pětka, čekáme, těšíme se, komu uděláme radosti. Jsme Hit Radio.

0: Taylor. Dospívá vás Eteru Hitrády a hezké dobré ráno. Rychlá pětka, jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Já už teď vím, že máme na telefonu, normálně se podržte, posluchačku Leonu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, to je strašně divný, když se někdo jmenuje jako já. Jak jsi k tomu jménu přišla?
2: Mamce se líbilo.
0: Mamce se líbilo. Tak Leonko, já doufám, že jsi připravená soutěžit, protože 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou čekají tady ve studiu pro tebe. Tak jdeme na to.
2: Dobře.
0: Jo, tak jo.
2: Jdeme, no.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Leonko, vyjmenuj 3 věci, které nemůžeme dělat v sauně.
2: Vařit oběd, jet autem, kopat brambory.
0: Výborně, pokračujeme dál.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Zaspívej nám kousek písničky Skákal pes.
2: Skákal pes přes obec, přes zelenou louku.
0: Výborně, tleskáme, bereme hvězda, superstar. Pokračujeme dál.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenoval křestním jménem prezident Masaryk?
2: Tomáš Garcia.
0: Ano, výborně, uznáváme, bereme. Pokračujem.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaké barvy jsou na šachovnici?
2: Bílá, černá.
0: Ano. Ano, a poslední otázka. Leo, je dneska čtvrtek?
2: Ne.
0: Je to doma, slyšíme radosti. S kým vyrazíš?
2: No s manželem, právě jsme o tom minulý víkend mluvili.
0: No tak to je skvělý, tak já doufám, že si to užijete, protože ty lupeny máš 4 a je to na libovolný koncert. Mrkni se na web hudbanavinicich.cz, vybereš si, protože je to unikátní projekt spojující hudbu a víno. Tak gratulace veliká, vydrž nám na telefonu, měj se krásně.
2: Děkuju.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: No přátelé, vy nesmutněte, protože hudba těch nejlepších interpretů, víno těch nejlepších vinařství, kouzelné prostředí, vinařství Sonbrek, Lahofer, Valtice, Zlomek, Vávra, prostě spousty dalších. Mrkněte na jejich webové stránky hudbanavinicich.cz. Tak zítra na vás čekají další 4 lupeny.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
3: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Nejkrásnější české a moravské vinice.
3: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
4: Špičková vína.
3: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.

0: David Koller, i ten je jeden z účinkujících Hudba na Vinicích. Máte se opravdu na co těšit, takže dobře pozorně poslouchejte naše Hitrádio, protože zítra 4 vstupenky opět v rychlé pětce pro někoho z vás. Za chviličku Kamarád a spousty dalších skvělých hitů. Tak děkujeme, že vstáváte s námi.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.

0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
4: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Opatrní stále zůstávejte na jižním Plzeňsku. Nehoda se řeší na hlavním tahu Písek Plzeň, kde se srazilo osobní a nákladní auto. Pozor u odbočky na obec Prádlo.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitrádiu.

0: Středeční snídaně šampionů s vámi Lea a Filip. 7 hodin 54 minut a my tady máme důležitou informaci. Jedna z největších hvězd na mistrovství světa ve fotbale, Haaland, a ano, je to Haaland, má stále stejnou přítelkyni už od střední školy, i když vlastně v jeho věku to není až tak šokující, protože je mu zhruba tak 25, ale mezi jejich společné koníčky patří oblíbená hra mého 15-letého syna Minecraft. To fakt není fér, talent od pána Boha. A k tomu má ještě krásnou holku, která miluje hry na kompu. Tak se vsadím, že ji ještě berou možná i deskové hry a má takový velmi pokřivený smysl pro humor, ne?
1: Hele, ono je asi jedno za mě, jestli hraje Minecraft nebo Maria, člověče, nezlob se. Tenhle ten frajer vydělává desítky milionů korun měsíčně, takže když je dneska ten den matematiky, co jsme ještě nezmiňovali, tak jsem spočítal, aby jsme trochu záviděli, že denně si Haaland vydělá 2,1 milionu korun za jeden den. No a abyste to nemuseli počítat, tak za hodinu teda 87 500 korun. A to může třeba i spát, být v sauně, dělat cokoliv.
0: 80 tisíc korun za hodinu.
1: 87 500.
0: Já teď počítám, kolik máme za hodinu my dva.
1: No, tak jako podobně docela, no.
0: Hezké dobré ráno.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
3: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: I'm Nicki Minaj.
7: Hey, this is John Legend.
8: Hey, it's Taylor Swift.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Krásné středeční ráno, 8:02 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. V 10 vojenských útvarech začalo dobrovolné cvičení pro 1200 středoškoláků, mezi kterými je i řada dívek. Armáda kvůli obrovskému zájmu zdvojnásobila kapacitu, přesto na některých základnách jako v náměstí na to slavou poptávku nepokryla. Úspěšní absolventi, kteří po výcviku složí vojenskou přísahu, získají finanční odměnu téměř 47 000 korun hrubého. V Česku nově platí zákaz používání amalgámových plomb kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí jen částečně, zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Na složitější ošetření pak pojišťovny přispívají 900 korun. A pojďme také na sport. V semifinále Wimbledonu na sebe stejně jako loni narazí italský tenista Jannik Sinner a Srb Novak Djokovic. Obhájce titulu a první hráč světového žebříčku Sinner v úterý v Londýně porazil Němce Jana Lenarda Struffa 7-5, 7-6 a 6-3. Sedminásobný vítěz Djokovic zdolal třetího nasazeného Kanaďana Felixe Ožera Alisimaya v 5 setech. V ženské dvouhře uspěla 7. nasazená Coco Gauffová. V semifinále nastoupí proti Karolíně Muchové, která vyřadila Japonku Naomi Osakaovou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Na západě Čech bude dál pomáhat aplikace Záchranka. Karlovarský kraj s jejím poskytovatelem prodloužil smlouvu. Aplikace v regionu funguje 10 let. Za tu dobu si ji na pomoc přivolalo více než 4 tisíce lidí. Napojená je na všech 14 krajských zdravotnických operačních středisek, na horskou i vodní záchranku. A nakonec nechybí ani dnešní předpověď. Na západě Čech by mělo být zpočátku většinou oblačno nebo zataženo. Postupně polojasno nebo skoro jasno. Ráno se můžou objevit přehánky. Teploty odpoledne mezi 23 a 26 stupni.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
11: Hit Radio. Snídaně, snídaně šampionů.
12: Krásné dobré ráno, pár minutek po 8. Jestli jste se do práce dostali bez kolony nebo bez hledání parkovacího místa a taky bez rozlité kávy, tak si dneska klidně kupte Lost. Štěstí vám evidentně přeje. Tak hezké dobré ráno, my pokračujeme.

0: Posloucháte Hit Radio, dneška 8. července je Světový den videoher a na mě jde prostě obrovská nostalgie. No, nostalgie, ano, tam možná taky nostalgie. Tak schválně, jestli pamatujete, holky, kluci, Fildo, jak jsme to prostě za dávných časů pařili. Za mě byla nejoblíbenější videohra tahle, jo. Hele, poslouchejte. Kdo by to neznal? Legendární Mario nebo Mortal Kombat nebo taková ta koule, co požírala ty kuličky, Pac-Man.
1: Pac-Mana myslíš, jo?
0: Skvělý prostě, ale taky pamatuju na to, jak táta zahlásil, že si vypalujeme obrazovku u těch monitorů, u těch počítačů. Muselo se prostě skončit, nebo když mi máma zabavila klávesnici, tak herní maratony se nekonaly kvůli grafice, ale proto, že hry neměly funkci ukládání, takže ta konzole musela být přeci zaplá celou noc, abychom to dohráli a modlili jsme se, aby nám někde nevypadly pojistky.
1: No, člověk tam jedině musel mít takovou obrovskou paměťovou kartu, to ano. Dřív byla potřeba k PlayStationu, ale já pamatuju dobu, kde ještě dokonce nebyl Windows a byl takzvaný MS-DOS, operační systém, to je hodně pro pamětníky a tam byly právě tyhle ty staré hry jako Pac-Man, Prehistoric, Prince of Persia a podobně, takže na tyhle tři hry třeba vzpomínám já.
0: No tak nám dejte vědět vy, na co vzpomínáte vy, jaké jsou ty vaše hry, které jste hrávali. Za mě prostě na milionů procent legendární Mario a dokonce já jsem si domů pořídila i takovou tu retro konzoli, kde máš fakt těch 500 her pohromadě. Mm-hmm. Úplně v té staré grafici, je to taková malá krabička, ale je to skvělý a dokonce to baví i mého 15-letého syna, který vlastně je v tom docela takový zběhlej, že od dnešní doba má úplně jiný hry, jinou grafiku. Tak dejte vědět na 777-937-777, na jaké hry vzpomínáte vy, naši posluchači. Baby, goodbye.

0: Dneska je Světový den videoher a my společně vzpomínáme s vámi, našimi posluchači, jaké hry jste vy hrávali. Padlo tady už několik her jako Mario, Princ z Perzie, nebo tady píše Luky, dobré ráno. Já začal na Princi z Perzie přes Doom až po sérii GTA. 90ky nám prostě nikdo nikdy nevezme. Nebo další tady píše posluchačka Šárka. Když jsem byla malá, tak jsme měli na chalupě starý komp, kde jsem pařila prehistorika a Jack Rabbita. Byly to top hry a staré dobré časy, tak Jack Rabbita si vůbec nevybavím, vůbec nepamatuju. A nebo tady taky píše další posluchačka Katka, ahoj Leonko a Filipe, tak za mě taky nejvíc Mario, prehistorik byl boží, ještě jsem měla ráda hru Rayman a na PlayStationu Crash Bandicoot, jestli to dobře čtu. Díky za tohle téma, posluchačka Katka, těch SMSek tady přišlo strašně moc.
1: No ale hlavně ty hry, jak si zaspomínáme, Crash Bandicoot, to byla klasika. A ještě tady dodám další, co jsem našel, Wolfenstein 3D, Duke Nukem, Quake 3 Arena, Sonic, anebo Aladdin, to jsem taky hodně u babičky hrával, Aladdina.
0: Ale Jack nebo Rabbit, Tarzana ještě taky jsem hrávala.
1: Tarzan byl taky a já jsem se díval na toho Jack Rabbita, určitě když se podíváte i vy třeba do vyhledávače, tak vám to naskočí okamžitě ta hra.
0: A dokonce tady píše Balda z Nového Jičína, hry se ještě nahrávaly z kazety, nesmělo se drknout do stolu, jinak 30 minut bylo v háji. Retro PC Didactic Game, něco nevím, to už jsou na mě složitý názvy, neumím přečíst. Prostě jo, jo, byly to časy, děkuju za tohle, že tady vzpomínáme všichni společně, píše posluchač Balda. Skvělý, jako tohle téma se hodně chytlo a myslím si, že vzpomínky si tady sdílíme všichni vzájemně. Klidně nám pište dál, jestli jsme ještě nějakou hru nevyjmenovali. Teď se mrkneme na cesty.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Trefíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli od 700 gramů za 59,90 a Bohemilk trvanlivé mléko 1,5% v Bila klubu za 6,90. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám. Více na muss.plzeň.eu.
12: Že mě jsem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že již je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S ním výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řeši ho a je drobné pohledávky. e-pohledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Šónem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
14: Tuto topí tady taky, já chci klimaty, chceš taky.
15: Tuto topí?
16: Kde?
15: Žádný.

0: Z.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Následky po vážné nehodě se stále ještě odstraňují na jižním Plzeňsku. Opatrně na hlavním tahu Plzeň Písek u odbočky na Prádlu, kde se srazilo osobní a nákladní vozidlo.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio FM+.

0: Apaté, Ruse, ano, Rose, Bruno Mars, s vámi Lea s Filipem, teď už taky ranní update, hezké ráno.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. V italských Benátkách mají novou turistickou atrakci, i když o ní radnice vůbec nestála. Jeden z místních holubů se totiž naučil létat do luxusních kaváren na náměstí svatého Marka, kde hostům krade přímo z talířů drahé makronky. Personál je na něj kvůli jeho rychlosti krátký. Vemte si, jedna taková makronka v Benátkách, to budou klidně 3 eura.
0: To mě zase napadla ta písnička Zpívám ptákům a zvlášť holubům.
2: Tak pojďme se přesunout do Holandska. Nizozemští vědci vyvinuli speciální svítící dresy pro noční běžce, které nepotřebují žádné baterie. My taky ne s Leonou, protože neběháme v noci. Látka totiž využívá energie z lidského potu a pohybu, díky čemuž dokáže svítit jasným zeleným světlem. Technologie má výrazně zvýšit bezpečnost sportovců ve městech. Dánští designéři představili světu unikátní projekt. První plovoucí park na světě složený z modulárních ostrovů. Na těchto dřevěných plošinách v koreňském přístavu rostou živé stromy a lidé zde mohou relaxovat nebo chytat ryby. Projekt má pomoci také ochlazovat město.
0: Teď už kejtrájen taky mrkneme na dnešní příběh terapie venkem. Vaše výlety, vaše zážitky, vaše vzpomínky. Mrkněte na web hitradio.cz.

společně proletíme do Spojených států amerických, protože americké město Stockton začne vyplácet, teď se podržte, všem svým 100 obyvatelům každý měsíc 11 000 korun. Prostě je

0: tak. Jenom za to, že je má. Budou to mít místo všech takových těch sociálních dávek a co si k tomu sami vydělají, je prostě jejich věc. Stockton. To zní jako jméno mého nového domova. Už teď se cítím jako stiktoťanka. No? Ne? Nestěhujem se, Fílo.
1: Já bych šel hned, ale muselo by to trošku zvednout z 11 tisíc na 11 tisíc dolarů, kdyby to šlo, tak klidně skončím v práci.
0: Tak ty si tady zůstaň a já se jdu podívat, v kolik mi to letí.
2: Hit Radio FM Plus. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Kvíz na ruby. Tady se fakta kroutí, pravda se směje a výhra číhá za rohem.
4: Nenech se zblbnout pravdou. Každé odpoledne mezi 3. a 6.
3: Divoký západ Hit Radia FM+.
5: Tepláky nebo repráky a mnoho dalšího.
6: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
5: Vaše centrum nákupů a zábavy.
6: Olympia Plzeň CZ.
7: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
8: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Od 8. do 12. července vás zveme na tradiční klatovskou pouť. Čeká vás staročeský jarmark, pouťové atrakce, slavnostní průvod, výstava klatovských karafiátů i otevřené městské památky. Atmosféru doplní Mezinárodní folklorní festival. Těšíme se na vás v Klatovech od 8. do 12. července.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Barn, Linkin Park, hezké dobré ráno a my jdeme na příběh dnešního dne. Máme tady totiž terapii Benkem, kterou jsme vám naordinovali. My jako Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoorové vybavení for camping a chtěli jsme, abyste nám posílali přes náš web hitradio.cz vaše historky, vaše vzpomínky na téma nejlepší spánek je ten pod čirákem. No a vy nám píšete a dnešní příběh středečního rána je od Ludmily. Jednou, to už je dávno, jako mladá dívka jsme spali pod čirákem v Bílých Karpatech na Voušických loukách v části Čertorie. Večer opékali špekáčky, smáli se, povídali si, samozřejmě o klucích, dlouho trvalo, než zabrala. Zdál se mi krásný sen o krásném klukovi, jak mě drží v náručí, objímá mě a líbá. Chtěla mu opětovat polibky. Jenže v ten moment se probrala a místo krásného prince, který mě líbá, mi portech lezl velký hnědý slizký slimák. Začala plivat a nadávat a provudila všechny. Když jim povídala, co se mi zdálo, a pak se i stalo, začali se všichni hrozně smát a dobírali si mě, že to byl začarovaný princ. No co už, byly to krásná léta, už na ně jen vzpomínka zůstala. S paní Počirákem si s přítelem přednedávnem zopakovala na Azorských ostrovech. Tam slimáci nebyli, ale za to burňáci, kteří celou noc řvali, dokáží zvuky plačícího dítěte nebo skřetí mluvení a smích. Přemýšlím, co by bylo tedy lepší. Ludmilo, díky za tvůj příběh. Vy nám samozřejmě ostatní posílejte dál, protože hrajeme o poukaz na nákup produktů značky Sea to Summit v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz a my na konci týdne opět vybereme ten nej příběh, jehož autor vyhraje.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší forcamping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.
2: Hit Radio FM Plus.

nás tady všechny rozešpívala, tak já doufám, že jste si to s námi dneska užili. Byl s vámi Filip, taky Leona, my se s vámi pro dnešní den loučíme, budeme se těšit zase zítra. Já mám normálně pocit, jako by byl víkend, jak jsme zvyklí vždycky sobota, neděle být tady s vámi. Tak teď tady samozřejmě zaskakujeme za naše šampiony, kteří si užívají dovču, takže už od příštího týdne tady s vámi bude aspoň Míša. Každopádně, přátelé, díky za vaše SMSky, zprávy, udělali jsme radost my i vám, vy nám, a zítra v 7 hodin ráno na značkách. A pokud možno, zůstaňte samozřejmě dál na vlnách Hit Rádia. Ode mě ještě Niko Santos a mějte se krásně. Ahoj.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním minutku a půl před devátou Bára Škrybová. Mějte krásný den. Aktuálně se jezdí na západě Čech klidně, tak já vás zase jenom pochválím a budu si přát a budu hlavně vám přát tam za těma volantama venku, ať takhle předpisově jezdíte i nadále. Kdyby náhodou něco, dejte nám vaše dopravní info vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
4: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst let.
1: Rádia.cz Hit Radio FM Plus.
6: Máme 9 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Poslanci dnes budou schvalovat vládní návrh na růst rodičovského příspěvku. Od příštího roku by se měl zvednout o 50 tisíc na 400 tisíc korun. V úvodním kole je pak čeká také debata o zvýšení plateb za státní pojištěnce do zdravotnictví. Hasiči stále zůstávají na Tachovsku, kde včera došlo k rozsáhlému požáru v lesním porostu. Jak od nás víte, hořelo u Brodu nad Tichou, kde se oheň rozšířil i do korun stromů. V místě proto s hašením pomáhal i vrtulník. Požářiště i dnes zůstává pod kontrolou pro případ, že by se objevila skrytá ohniska. Červenec je po celém světě známý jako měsíc bez plastů. Připomíná, že i drobné změny v každodenním životě mohou výrazně snížit množství takového odpadu. Jaké jednoduché kroky doporučuje rezort životního prostředí, ví jeho mluvčí Veronika Krejčí.
7: Změny se mohou promítnout do běžné osobní péče a spotřeby. Vlastní hrnek na kávu, přírodní hřebeny a kartáče nebo tuhé šampony. To představuje právě jednoduché alternativy. Smysl dává také omezování zbytečných obalů u drobných porcí v restauracích a hotelech.
6: Nebo také nákup výrobků z recyklovaných materiálů.
1: Fotbalový servis.
8: Argentinští fotbalisté porazili v osmifinále mistrovství světa Egypt 3-2, přestože ještě 12 minut před koncem prohrávali o 2 góly. Lionel Messi sice po druhé na turnaji neproměnil penaltu, ale v závěru asistencí a svým 8. gólem zavelel k obratu. Posledními čtvrtfinalisty mistrovství světa se pak stali fotbalisté Švýcarska. Výběr Helvétského kříže v závěrečném osmifinále udolal Kolumbii až po výhře 4-3 na penalty. Po základní hrací době i prodloužení skončilo utkání bez branek.
1: Už jsi v klubu posluchačů Hit Rádia? Každý týden super soutěže, zákulisí rádia a exkluzivní obsah z vysílání. Registruj se na našem webu hitradio.cz.
0: Kdo jste se zalekl toho počasí, které teď ráno, potažmo dopoledne máme, tak klídek s postupem dne by se měla obloha protrhat a dokonce bychom se mohli dostat až na polojasno. Teploty taky nebudou k zahození, v maximech na 27 stupních, na horách to bude 22.
1: Hit Radio FM Plus.
0: Stříden, středa jsem chtěla říct, týden se nám láme. To je třeba si říct, za chvilku je tady zase víkend. Bára Škrybu, zdraví.

Jelení, touha a pláč na Hit Rádiu FM Plus, 13 minut po 9. Bareš Krivová ještě jednou přeje krásný středeční dopoledne. Dneska je 8. července a to je mimo jiné den videoher. Ona to Lea už nadhodila v minulé hodině. Vzpomínali jste spolu na retro videohry. Je tady ještě spousta zpráv od vás. Byla by škoda si je nepřečíst, tak v tomhle tématu zůstaneme ještě chvilku. Za chvilku si ty zprávy dáme. A za sebe teda, já jsem na hry jako nikdy moc nebyla. K Vánocům jsme se ségrou jednou dostali herní konzoli od Vietnamců. Byla to taková velká klávesnice tehdy, do které se zasouvaly kazety s hrama. A tam byl Mario, samozřejmě. A toho jsem teda uměla jako velmi dobře, úplně mistrně. Doteď, když se někdo, nebo když se někde Mario objeví, tak já jako matka beru ten joystick do ruky a jedu bomby, jako a strašně machruju, jak umím třeba zabít draka, přeskočit takový ty ohnivý točáky a tak dále a tak dále. Ale jinak mi teda ty hry vůbec nic neříkají, no. Mimochodem, já jsem teď zmínila joystick, ano, ale můj syn mě poučil, že tak už tomu mami, prosím tě, vůbec nikdo neříká, je to kontroler, jo, to jen kdybyste to taky jako někdo nevěděl, tak je to kontroler, stejně s tím kontrolerem neumím. Takže klidně ještě pište, na jakou hru vzpomínáte, na herní zážitky a klidně tam i přihoďte, jestli hrajete i teď na těch nových Xboxech, Playstationech a tak dále a tak dále. 728 770 237 a tohle je Rihanna. Please don't stop.

0: Tak tohle mě baví. Flipside Trumpets. 9 hodin 25 minut. K tomu Hit Radio FM Plus s vámi. My jsme tady najeli zase na téma videohry. Už to nastínila i Lea. My pokračujeme. A na WhatsApp 720 870 237 mi píšete vzpomínky. Lenka. Ahoj Báro, já jsem proseděla dětství u The Sims. Stavění baráků mě bavilo vlastně víc než samotná hra a přiznávám, že si Sims pustím i dneska. Lenka. Paráda Leni, díky. Já jsem Simíky nikdy nehrála, ale vím, že to patří k těm stálicím. Pavel taky píše a ten už jede ty novější pecky, jo. Ahoj, za mě jednoznačně GTA Vice City, jestli to teda čtu dobře, asi jo. Ta hudba v autě, růžový západy slunce, to byla nostalgie. Dneska už na hry moc není čas, ahoj Pavel. A víte, na co jsem si vzpomněla já? Na PlayStationu na jedničce, to měl kámoš a my jsme tam tenkrát hráli hru, která se jmenovala Herkules. A on vždycky, ten Herkules, když vyskočil a něco sebral, tak v té hře zavolal Hekilej, Hekilej. Jo, pamatujete si to taky někdo? Z mých blízkých totiž vůbec nikdo, tak mi dejte vědět, přece nejsem blázen, ježišmarja. Avril Lavigne a Mirai už za chvilku na Hit Radio FM+. Krásný středeční dopoledne. Hit Radio.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
3: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
4: Sudovi šrot, republice ocel.
5: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
9: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: vypadne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu FM+.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrasezahubičku.cz. Využijte ceny před

Summer Love, letní láska. Hit Radio FM plus s vámi, tohle je prostě červencová písnička. My jsme tady dneska zabrousili na ty videohry a tak hezky jsme si zaspomínali, co jsme hráli a měli jsme rádi. Tak určitě by se i slušelo, abychom se mrkli i do historie těch videoher. Takže jedna z prvních elektronických her vznikla, představte si, dokonce už v roce 1947. A hráči v ní mířili na cíle, na obrazovce a snažili se je zasáhnout opravdu jenom jako paprskem. V roce 58 potom vznikla hra, která se jmenovala Tennis for Two, to znamená tenis pro dva. A to byli dva hráči a přes nějakou jednoduchou síť přehazovali údajně míček. A byl to vlastně jako jeden z prvních pokusů o takový jakýsi virtuální sport. V roce 62 přišla hra Space War a tady teda hráči už ovládali vesmírné lodě a bojovali proti sobě. No a v roce 72 tak tam už odstartoval ten velký boom her a to přišla hra Pong a to byl jako jednoduchý stolní tenis na obrazovce, který si potom získal miliony hráčů a pak už to jelo. Je vlastně neuvěřitelný, jak jde doba a vývoj rychle dopředu, že z těchhle jednoduchých čárek, klidně řekněme, teď vznikají hry, kde už skoro ani vlastně nerozpoznáme, jestli se jedná o video anebo o počítačovou grafiku. Je to neuvěřitelný. A co mě přijde ještě neuvěřitelný, tak to hraní reálného života, jo? Že opravdu někdo jako sedí u třeba nějakého toho PlayStationu nebo kde a hraje třeba to, že zahradničí. Nebo to, že kempuje v lese. Ježíš, mane, proč? Tak se seberu a jdu ven, ne? Tohle já si nepochopím, ale dobře, hraje se to, má to úspěch, tak dobrý, no. Teď si pustíme Nirvánu, Come As You Are.

0: Cyrila Stempelinim nám dohráli na Hit Radio FM+. Díky moc, že jste s námi takhle ve středu dopoledne. Týden se nám láme, potřebujeme nějakou energii, tak ji nastartujeme za chvilku. Tady budeme tu energii házet co nejvíc nahoru, budeme moc. Dáme si Coldplay, Higher Power, to je jasný. No a taky si dáme další. Další super energický nášlap. Jo, kdyby někdo nepoznal David Guetta tady svým s Gone, Gone, Gone, tak buďte zítra na FM+, za chvilku tohle na vás všechno vybalíme.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
2: Noví klienti, poslouchejte. 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
1: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
8: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
9: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
10: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

Hledáte práci? Mrkněte na hitradio.fm+.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci nestratíte. Hitradio.fm+.cz.

rok 2002 a Krištof, obchodník s deštěm. Minuta před 10. hodinou, Hit Radio FM Plus s vámi. Nejnovější zprávy od Báry Purkartů před námi a taky počasí a doprava. Jdeme na to. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, opatrní buďte na D5C, 81. kilometr, trasa Rozvadov Praha. Máme tu hlášený předmět na vozovce, blíže nespecifikovaný, ale je tam, tak ať do něj nevletíte. Šťastnou cestou a kdyby náhodou něco, tak nám vaše dopravní info pište na WhatsApp 720 870 237.

0: To není možný, že to ještě nemáte.
1: Tak my taky čekáme, že jo?
2: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
3: Tak to musí stát na účtárně.
0: To už je po splatnosti.
3: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
4: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
8: Je 10 hodin, jsou to krátké zprávy a Bára Purkartová. V turecké Ankaře dnes proběhne závěrečný den summitu NATO. Hlavními tématy bude vývoj obranných výdajů členských zemí Aliance nebo další pomoc Ukrajině. Česko zastupují premiér Andrej Babiš a prezident Petr Pavel. Každý je tam ale prakticky sám za sebe. MHD v Plzni čeká změna. Ke konci příštího roku by měly skončit klasické papírové jízdenky. Nahradit by je měla nová plzeňská peněženka s dobíjecím kreditem. Západočeská metropole je posledním z měst, kde ve vozidlech MHD stále fungují mechanické označovače. Zájem o papírové jízdenky ale dlouhodobě klesá. Evropský parlament přijal rozhodnutí, které rozšiřuje práva cestujících v letecké dopravě. Nová pravidla zajistí rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpoždění letu. Dalším bodem je zajištění místa vedle dětí pro jejich doprovod bez příplatku. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes o postup do tenisového semifinále Wimbledonu zabojuje další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí na turnajovou 25 Belgičanku Elis Mertensovou. Utkání na kurtu 1 začne ve 2 odpoledne našeho času.
7: Super ceny, tajné akce a bonusy jen pro členy. To je klub posluchačů Hit Rádia. Zaregistruj se a buď součástí naší party. Hit Rádio CZ.
9: Dnešek bude zpočátku dne oblačný až zatažený, čekáme i přehánky, ale nebojte nic, odpolednem se obloha trochu vybere, čekáme dokonce i polojasno. Teploty v maximech na 27 stupních, na horách to bude 22.
7: Hit Radio FM+.
9: Ve středu dopoledne zdraví Bára Škrybová, ještě 2 hodinky si tady spolu dáme, před námi super hity Shakirazu, anebo teď Imagine Dragons. Užívejte den. Hit Radio.

8. července, léto v plném proudu a na Hit Rádiu FM Plus Alvaro Solera Topic Solo Paradis. Díky, že jste s námi. Jezdíte MHDčkem. Možná každý den, možná moc často ne. A možná se tam dostanete čas od času a říkáte si, tyjo, a jak si vlastně koupím ten lístek? Mám jít do trafiky a koupit si ten klasický cvakací, nebudu trapnej? Funguje to ještě? No párkrát jsem se s těmahle myšlenkovýma pochodama setkala. Takže ano, funguje opravdu ten cvakací ještě. Klidně se je kupujte, ale pozor, jo, budou končit. Opravdu budou. Zatlačíme slzu foku a s touhle nostalgií se fakt musíme rozloučit. Komu se bude špatně loučit, tak ale dobrá zpráva je, že si to ještě můžete chvilku užít. Máte čas zhruba rok a půl, protože město Plzeň zruší tyhle cvakátka ke konci příštího roku. Já jsem si tenhle retro označovat včera radši v tramvaji dokonce i vyfotila, abych měla tu památku, protože samozřejmě s těma lístečkama zmizí i ty cvakače, no, takže už to nebude. Představte si, že Plzeň je poslední město v České republice, kde tohle označování jízdenek ještě funguje. No jo, no, jak říkám, zamáčkneme slzu a pustíme si Dusk Till Dawn, to je Sia.

0: víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Tak teď jsme potěšili takovou tu mladší část našeho posluchačstva. Sofia Match a Ben Kristovo slzy na Hitrádiu FM+. A my jsme tady před chviličkou zmiňovali, že v Plzni budou končit ty cvakací lístky, klasický v tramvajích. A píšete mi, ahoj Báro, normálně mě dostalo to, co jsi říkala o těch cvakacích lístkách. To je fakt nostalgie. Když jsme s mámou jezdili do Plzně na výlety, nebo jsem s ní jezdil na úřad, vždycky jsme vystoupili z autobusu, zastavili jsme se v trafice a koupili lístky. 2 celý a 2 poloviční. A jako kluk jsem to byl já, kdo je musel prostě označovat. To bylo vždycky parádní. Ale jak říkáš, musíme to přijmout. Míra. Míro, tak hele, máš ještě rok a půl, než to město Plzeň úplně zruší, tak do té doby můžeš jezdit jako blázen, cvakat a sbírat lístky, abys měl aspoň nějakou památku. Ale jako jo, já ti úplně rozumím. Vzpomínky mám podobný a jsem taky strašný nostalgik, takže jo. Budeme radši za muzikou. Za chvilku Miles Smith a taky Lil Nas X Star Walking. Buďte s náma, krásnou středu.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: krásná, dostupná. Šumava. Šumavažije.cz. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na Šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije. CZ.
3: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Od 8. do 12. července vás zveme na tradiční klatovskou pouť. Čeká vás staročeský jarmark, pouťové atrakce, slavnostní průvod, výstava klatovských karafiátů i otevřené městské památky. Atmosféru doplní Mezinárodní folklorní festival. Těšíme se na vás v Klatovech od 8. do 12. července.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
10: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
11: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

Rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Rádio, tady bude jen

Star Walking se jmenuje tahle písnička a dali jsme si ji na Hit Radio FM+. Já jsem Bára Škrybová, přeju vám krásný středeční dopoledne. Bude fajn, když s náma vydržíte úplně co nejdýl budete moc, protože třeba po 12. přijde Jirka Pelnář a zase ty jeho obrovský super retro fláky, my jim říkáme srdcovky. Think about the way that we live. No neříkala jsem to, obrovský retrofláky. To je boží. ICMC, 90-ková klasika. Dáme si taky něco uvolněnějšího. To jsou Eláni, ty tam budou taky. A mě to nedá, já vám dám i tu třetí. Ona jich je teda jako šest, jo. Společně s tou vaší, kterou si dáte na přání. Ale ta třetí, kterou já tady mám na lákadlo, tak to je zase další bomba. Jo, mám. Wake me up before you go go. No tak to jsou prostě ty srdcovky, to jsou prostě ty super retrofláky, který pro vás Jirka po 12. zase bude mít. A já mám teď zase další pecku. Ježišmane, tady to lídá na Hit Radio FM+. Tohle Alanis Morissette, thank you. To je nádhera obrovská. Díky, že jste s náma, užívejte středu.

0: Ray Dalton, Blood Running, Hit Radio FM plus s vámi, 10 hodin 42 minut. No už se nám to blíží, už se nám to krátí. Kam vyrazit? Za 14 dní plus ještě nějaký ten den navíc vypuknou na Švihově hrady. Jo, už to bude. My se na vás moc těšíme, protože tam jako Hit Radio FM plus budeme. Moderovat bude obě dvě stage, Katka Skutková, jako vždycky. Takže se za náma zastavte, hrady si užijte. Jsou pátek, sobota. V pátek se otevírá v 15.30, v sobotu v 10.30. Čekají na vás specky, jako třeba Grey 256, rybičky tam budou, MiG-21, Rytmus, Xindl X, Vypsaná fixa, Miraj, Tomáš Klus, Ježíš Maria, tam toho je strašně moc, Zlatý hřeb večera, v 10:30, večer v sobotu Daniel Landa, určitě dorazte. Nezapomeňte, že hrady jsou i letos takzvaně cashless, to znamená, že nemusíte mít v kapse vůbec žádný peníze, žádnou hotovost nevyzvedávejte, u speciálního stánku si nahrajete na náramek, který je zároveň vstupenkou nějakou částku a tu budete pak odečítat u stánku, až si budete něco kupovat. Takže hrady 24-25 červenec, Švihov a my se na vás těšíme. Všechno na stránkách www.hrady.cz.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Hatchback, sedán, SUV, MPV, kombi, liftback, minivan. Já se v tom vůbec nevyznám.
4: Vybíráte nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Autovolf se vším pomůžeme. Autovolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo, vám pomůže vybrat to nejlepší auto podle vašich potřeb.
3: Je, já zapomněla na Žerika, tak to si vezmu kombíka.
5: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
9: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
11: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
12: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady. 10 minut od Plzně.
11: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
12: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
13: Těšíme se na tebe.
12: Farma Park u Toma.cz.
11: U Toma, tam to všechno začíná.
14: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
15: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
16: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
17: A já vám jako dlužím?
16: Hele, zejte ti to tam pošlu.
18: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
19: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Hit Radio FM+.
13: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tak tohle je trojice umělců Lost Frequencies, Elduhey, Ambassadors se songem Back to You na Hit Rádiu FM+. Slabou minutku před 11. hodinou. Krásný středeční dopoledne přeje Bára Škrybová, jdem na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, aktuálně zase letí pochvala k vám za volanty, protože jezdíte naprosto ideálně, což je úžasný, jezděte takhle nadále, nejlépe na pořád. My sice nemáme co říkat, ale to nám vůbec nevadí, hlavně, že jste všichni v pořádku. Kdyby náhodou něco, tak nám vaše dopravní info dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
3: Krátké zprávy a Bára Purkartová. Poslanci dnes budou schvalovat vládní návrh na růst rodičovského příspěvku. Od příštího roku by se měl zvednout o 50 tisíc na 400 tisíc korun. V úvodním kole je pak čeká také debata o zvýšení plateb za státní pojištěnce do zdravotnictví. Hasiči stále zůstávají na Tachovsku, kde včera došlo k rozsáhlému požáru v lesním porostu. Jak od nás víte, hořelo u Brodu nad Tichou, kde se oheň rozšířil i do korun stromů. V místě proto s hašením pomáhal i vrtulník. Požářiště i dnes zůstává pod kontrolou pro případ, že by se objevila skrytá ohniska. Červenec je po celém světě známý jako měsíc bez plastů. Připomíná, že i drobné změny v každodenním životě mohou výrazně snížit množství takového odpadu. Jaké jednoduché kroky doporučuje rezort životního prostředí, ví jeho mluvčí Veronika Krejčí.
4: Změny se mohou promítnout do běžné osobní péče a spotřeby. Vlastní hrnek na kávu, přírodní hřebeny a kartáče nebo tuhé šampony. To představuje právě jednoduché alternativy. Smysl dává také omezování zbytečných obalů u drobných porcí v restauracích a hotelech.
3: Nebo také nákup výrobků z recyklovaných materiálů.
2: Získej víc ze svého rádia. Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia a užívej si soutěže i exkluzivní obsah. Registrace je zdarma. Přihlas se teď. Hitradio.cz.
5: Aktuálně povětšinou panuje ještě zatažená nebo oblačná obloha, někde se můžou objevit ještě i ty přehánky, ale s odpolednem už bude i polojasno, sluníčko na nás vykoukne a teploměry ukážou v maximech 27 stupňů Celsia, na horách to bude 22.
2: Hit Radio FM Plus.
5: Středeční dopoledne pokročilo, už z něj budeme krouhat poslední hodinu. Za chvíli třeba Nickelback, Benson Boone a teď francouzský song, ale název radši říkat nebudu.

These beautiful things that I've got. Benson Boone, Beautiful Things. Máme středu dopoledne, ladíte Hit Radio FM+. Teď jste pravděpodobně nejspíš v práci, tak u sebe asi nemáte ani partnera, ani partnerku, ani případně vašeho psa, ale až budete mít oba vedle sebe, a to ideálně z každý strany jednoho, tak se podívejte do sebe, jo, hluboko do duše, do toho, jaká je vaše potřeba. A upřímně si v tu chvíli přiznejte, ke komu z nich byste se naklonili spíš a možná i radši a dali mu pusu. Možná víte už teď, já vás chvilku nechám, že je to pes. Že jo, nemusíte se za to prosím vás vůbec stydět, jestli je to fakt pes. Tak to prostě je, dokonce je to i potvrzený. Až 52% lidí častěji pusinkuje svého psa než partnera. Více do toho asi pouštět nebudu, budeme to hold muset přijmout. Jason Derulo, Take You Dancing.

0: Opět Ladeček na Hitrádiu FM Plus, Maria Čírová s nima, písnička Vloupám se. My se budeme taky vloupávat, a to do našeho playlistu a za skvělýma songama za chviličku. Ano, tohle je hlásek, Ellie Goulding, andělský hlásek. Po ní přijde Damiano David. Damiano David se narodil už se zlomeným srdcem, ale aspoň to umí takhle parádně vyspívat. Takže tyhle ty krásné songy za chviličku buďte s Hitrádiem FM Plus a krásný středeční dopoledne přeje Bára Škrybová.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
6: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
5: Klimatizace co topí?
6: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
5: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
11: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám, více na muss.plzeň.eu.
12: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

Close to Me, Hit Radio FM Plus, stále s vámi, středa dopoledne. Jak rychle umíte odpovídat špatně? Já si myslím, že bychom všichni na první dobrou asi řekli, jo, jo, umím to docela rychle. Já jsem třeba upřímně na to celkem borec, jakmile mi třeba není komfortně v nějaký situaci a vybavne na mě někdo s nějakou otázkou teď hned, tak já jsem schopná říct, ale takovej nesmysl vždycky. A pak bych se nejradši propadla do země. No každopádně, kdo teda jako umíte odpovídat na otázky schválně špatně, tak určitě laďte dneska divoký západ, tedy od 15 do 18 hodin, protože se opět bude hrát takzvaný kvíz na ruby. To znamená, že v limitu 30 vteřin vám bude Kuba, David a Bára pokládat otázky a vy na ně musíte odpovídat špatně. Hotovo 20. A to zní dobře, že jo? To je takový zadosti učinění, když jsme nemohli ve škole, tak teď konečně můžeme. A dokonce si za to můžete vyhrát přednabitou kartu do Olympia Plzeň na 2000 korun. Olympia Plzeň je ideálním místem pro letní nákupy i pro příjemné posezení, takže ta výhra se rozhodně nestratí. Jennifer Lopez a Pitbull on the floor.

0: Alex Warren, Before You Leave Me, předtím, než mě opustíš. No, já vás teď opouštět budu, protože se nám nachýlí 12. hodina. Za chvilku přijde Jirka Pelnář, ale než já teda jako úplně odejdu, tak vám tady samozřejmě nechám muziku, takže se těšte na Global DJs. Naughty Boy tady budou, zaspíváme si La La La nebo Marshmallow Jonas Brothers. Je z čeho vybírat. Buďte s námi a těšte se na srdcovky a na divoký západ. Já se na vás těším zase zítra od 9 do 12. Ahoj.
1: Na ruby. Tady se fakta kroutí, pravda se směje a výhra číha za rohem.
2: Nenech se zblbnout pravdou. Každé odpoledne mezi 3. a 6.
1: Divoký západ, Hit Rádia FM+.
3: Tepláky nebo repráky a mnoho dalšího.
4: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
3: Vaše centrum nákupů a zábavy.

0: Olympia Plzeň CZ.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst let.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.

Hit Rádio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Desátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zdržení v těchto chvílích čeká řidiče v Karlových Varech. Nehoda se stala v ulici na Vyhlídce. Srazila se tam dvě osobní vozidla. S opatrností projedete. Další info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Trefíte se?
5: Tech se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnad rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
7: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Rodičovský příspěvek pravděpodobně vzroste od příštího roku na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat se bude jednat o dvojnásobek částky. Vládní novelu dnes se schválila sněmovna. Předlohu, kterou dolní komora upravila také takzvanou superdávku, dostane k posouzení Senát. Případ kočky zavřené do sušičky znovu otevřel debatu o trestech za týrání zvířat. Rozhodnutí, že letošní incident z Litoměřicka nebude posuzovaný jako trestný čin, vyvolalo kritiku. Ředitel táborské zoo Evžen Korec upozorňuje, že týrání zvířat zůstává v Česku vážným problémem.
8: Dle mého názoru je zcela špatně upravený trestní řád v tom smyslu, že za týrání zvířat jsou směšně nízké tresty. Bohužel celý systém je nastavený zcela nesprávně v tom smyslu, že by tresty měly odrazovat a ne podporovat tomu, aby se zvířata týrala.
2: Nedávný případ tak může vzbudit dojem, že zavřít zvíře do sušičky není nic závažného, když takové jednání nakonec neskončí jako trestný čin. Příměří mezi USA a Íránem je možná u konce, řekl to americký prezident Donald Trump na setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Rutte v Ankaře. Trump Írán se označil za lháře, vyjednávání je podle něj pouze ztráta času. Teď se ještě podíváme k nám.
9: V Karlových Varech letos začnou opravy v řídelní kolonády. Začátek prací je v plánu v červenci hned po skončení letošního mezinárodního filmového festivalu. Rekonstrukce potrvá asi jeden rok, aby se vše stihlo do začátku příštího filmového festivalu. Práce vyjdou na 30 milionů a město je bude hradit ze svého.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
9: Během odpoledne u nás na západě Čech bude většinou oblačno, postupně i polojasno. Na teploměrech naměříme mezi 24 a 27 stupni Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
10: Nádherné středeční odpoledne přeju, 12 hodin 2 minuty, posloucháte Srdcovky na Hit Rádiu, 5 legendárních hitů hned po sobě a ten první bude o lásce. A proč? No protože léto je v plném proudu, tak pokud jste single, máte nárok a máte právo a nejvyšší čas na letní lásku. Tak koukejte kolem sebe, letní láska trvá stejně jenom chvilku, z toho je to letní láska, takže to nemusí být nic extra vážného. No a pokud už single nejste, tak si na ty letní lásky alespoň zavzpomínáme. A to v dnešních srdcovkách. No a tím pádem hned srdcovka s číslem 1 se jmenuje Zblázněná láskou. Legendární Cardigans a nádherný hit Love Fool.

0: Cardigans, Loveful, srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dnešní téma srdcovek jsou letní lásky. Zažili jste nějakou na táboře, nebo jste se potkali někde na koupáku, u bazénu, na dovolený, prostě letní románek. Pojďme na to zavzpomínat. Samozřejmě anonymně, že jo, ať nemáte doma Itálii, takže můžete posílat zprávy nebo hlasovky na 777 937 777 na WhatsApp Rádia a chci vidět všechno. Detaily, pikantnosti, prostě všechno. Hele, nebudeme v našem věku chodit kolem horký kaše, ne? Tak koukám tady už na WhatsApp. Jarda třeba píše, já měl letní lásku v roce 2007, potkali jsme se v Bibione, byla to Italka, o 2 roky starší, udělala mi nejlepší špagety, který jsem kdy jedl, byl to nádherný týden, dodnes na ní rád občas vzpomínám. To je krásný. Jardo, děkuju, ale je to málo. Potřebujeme větší podrobnosti, větší drby. Pojďme si tu středu udělat dneska fakt jako úplně takovou jako jinou, netradiční a zároveň typicky středeční. 777 937 777. Zavzpomínáme na naše letní lásky. Těším se moc a tak si dáme další skvělý hit, tentokrát Ice MC a hned na to Elány. Asi víte, jako od Elánu si dáme, co? Dneska to bude hodně o lásce. Těším se moc. Teď Ice MC, srdcovka s číslem 2.

0: Asi to nejlepší od Elánu, co jsme si mohli dát. Pro dnešní den, láska moja.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio, taky srdcovky a dneska máme téma letní lásky, takže budeme trošku nostalgičtí, trošku romantičtí. Letní láska, to je prostě jako, to je zvláštní úkaz v našem životě, na který si velmi často pamatujeme celý život a je to právě kvůli tomu, že to netrvalo tak dlouho. Od toho je to ta letní láska. A často si jako upřímně myslím, že ty letní lásky prostě měly skončit, že by to nefungovalo dál a že v tom právě bylo to kouzlo. Jo? Je to jako slunečnice, prostě otočí se na sluníčko, když je krásně, a pak to upadne, opadá, je to vyzobaný a konec, prostě. Víc už tam toho není. 777-937-777, tak to je WhatsApp sem ke mně na Hit Radio a tady čtu aktuální zprávy, co posíláte. A třeba tady. Ahoj, budu stručná. Je to anonymně. Je to už spoustu let, ale na svou letní lásku si vzpomenu vždy při pohledu na svého syna. Nejsem na to pyšná, ale jsem za něj vděčná. Mělo se to prostě stát. Hezké odpolko a nebojte se letních lásek. Jo? To je krásná zpráva. Páni. To je život, co? Někdy. To by člověk neřekl. A teď, když se to člověk jako tak uvědomí zpětně, tak já nevím, jako kde jste se poznali, ale kdyby třeba ten den jste se rozhodla, že půjdete, já nevím, ráno někam jinam, nebo že tam nepojedete, to prostě, to někdy ten osud je neuvěřitelný. Tomáš, tak ten píše, já jsem zažil letní lásku taky na dovolené ve Španělsku, rok 2010. Potkali jsme se na pláži, byla to Němka, já německy umím jenom blbě koukat, ale i tak jsme celý týden spolu laškovali a poslední večer mě pozvala k sobě na apartmán. Dal jsem si pár litrů sangrie na kuráž a pak zažila nejlepší dvě minuty jejího života a usnul jsem na gauči. Ráno mě budila, že už musí jet, že jede autobus zpátky. Nejlepší dvě minuty jejího života, Tome, to zbožňuju. Kamaráde, ta díky tobě zažila prostě skutečný blitzkrieg. Já teď musím ale v rychlosti vyměnit srdcovku, kterou jsem tady měl připravenou, protože jestli tě opravdu budila ráno s tím, že už musí jet, že jede autobus, že se vrací zpátky, tak tohle. Tohle je to mé píseň jenom pro tebe a pro vás ostatní, kdo jste něco podobného kdy zažili. Vzbuď mě, než půjdeš. UM na Hit Radio. Srdcovka číslo 3.

0: Tohle je divočina, která mě baví. Rok 1990. D-Light. Skupina z New Yorku. A píseň, která se jmenuje přesně tak, jak teď říkají. Groove is in the heart. Tedy groove je v srdci. Stejně tak, jako v našem srdci máme naše letní lásky. Posloucháte Srdcovky na Hit Rádiu ve středu 8. července.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: To byla poslední pátá srdcovka, za chviličku srdcovka na vaše přání. A právě já jsem ji vybral záměrně kvůli tomu názvu. Groove is in the heart. Jo, to znamená, groove je v srdci a my v tom našem srdci pořád máme ty naše letní lásky. Na ty se prostě nezapomíná. A kdy jindy, než v srdcovkách a o prázdninách, bychom si na ně měli vzpomenout, že? Já vím, že někdy to bolí, někdy to nebyl úplně easy rozchod, ale na druhou stranu prostě, kdyby se to nestalo, tak byste neměli na co vzpomínat. A ale tady třeba teďko čtu další, jo. Já jsem v roce, a teď jsem to vlastně ještě nescenzuroval. Moment. To je něco s Vietnamem. Tak jo, zkusím to. Já v roce 2023, kdy jsme byli ve Vietnamu, tak jsem v hotelu zbalil jednu moc krásnou pokojskou. No to nešlo se na ní nedívat, jak byla krásná. Tak jsem s ní měl techtle i mechtle. A to, co zažila, na to asi nezapomene. Jako dýško jsem jí tam nechal nějakých asi 20 tisíc těch jejich mincí. A už jsme se nikdy neviděli. Dobrý, zajímavá zkušenost s letní láskou. Já na svoji první a zároveň letní velkou lásku vzpomínám, bylo mi tenkrát 11. Zajímavý, to je taky dobrý. Drželi jsme se celou noc za ruku a druhý den jsme si i dali pusu. Pak už jsem ho víckrát neviděla. Předpokládám, tohle bude nějaká táborová láska. To je taky hezká zpráva. No a zavřel bych to asi tady zprávou od Katky. V roce 99 jsem na letní diskotéce potkala nejkrásnějšího chlapa na světě. Seznámili jsme se a hned první noc měli spolu sex. No, 90. Byl to pan Božský. Zítra to bude 27 let, co jsme spolu, a 23 let manžele. Máme dvě krásné dcery a stále se moc milujeme a těšíme se každý den jeden na druhého. Vyšlo to prostě nádherně. Zdraví Katka, no kačí! To já ti gratuluju, je skvělej. Akorát ti zkazil vzpomínku na letní lásku, no. Taky jste se mohli rozejít a pak se teprve dá dohromady. Ne, ale gratuluju. Potkat takhle někoho osudovýho ve svém životě, tak to je samozřejmě, to je jako nádhera, to je jackpot. Ale to je možná jiné téma, třeba možná i do zítřejších srdcovek. Každopádně, pojďme věnovat srdcovku na přání tedy našim letním láskám. Co by to mělo být za hit? Máte nějaký nápad? Dejte vědět na 777 937 777.
2: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
10: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
11: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá Pronasa vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Tak Renku, ty nezáda jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
4: Asi 100 tisíc.
1: A ty s tím nic neděláš, jo?
4: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
1: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
4: No to se... jsou nějaký šamani, nebo co ne?
1: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: a na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu FM+.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrasezahubičku.cz. Využijte ceny před zdraví.

Radio, když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Eva Farna a Mirai, vzpomeneš si? Velmi dobrá otázka.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Ano, vzpomeneme a dneska vzpomínáme na naše letní lásky. Některé jsme už v životě neviděli, s jinými tak jsme si slibovali, že to po létě neskončí. Stejně to skončilo. S dalšími jsme si psali a nervózně, třeba s motýlkama v břiše, jsme otevírali schránku, jestli už konečně přišel dopis, který prostě po čase najednou přestal chodit. A tak to je s letními lásky. Láskami. Láskama. S letníma láskama. Tak to prostě je. A to je na tom vlastně to hezký. Jo, letní lásky byly krásné. Ale nezapomeňte na to, že i vy jste pro někoho ta krásná vzpomínka. Že i vy jste pro někoho ta letní láska, po které se mu stýská nebo jí. Takže tohle, co tady mám teď připraveno za srdcovku na přání, je i srdcovka pro vás. A jak na WhatsApp Hit Rádia píše Jana, ahoj, dnešní srdcovka na letní lásku, jasná pomáda, to snad ani nejde jinak. Má pravdu, máš pravdu, Jani, takže dáme pomádu a je to srdcovka pro všechny naše letní lásky i pro vás. A v roce 1990 tak někdo dal dohromady všechny ty skvělý hity z pomády a udělal z toho jeden velký megamix a to je přesně ten hit, který si dáme teď. Takže John Travolta, Olivia Newton-John, The Grease, Megamix na Hit Radio.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, The Grease Lightning!

0: Rádia. Tohle byla poslední srdcovka, která byla na vaše přání. John Travolta, Olivia Newton-John, rok 1990. Ano, Pomáda je mnohem starší, ale v roce 90 udělali tenhle hezký megamix. A byla to píseň pro všechny naše letní lásky. Tak díky moc za to. Teoreticky můžeme v podobném duchu pokračovat i po 14. hodině, protože nás dneska čeká opět ruleta dvojsmyslů, tedy co může zaznít v ložnici a ještě na dalším místě. Tak uvidíme, jestli půjdeme pořád v duchu letních lásek. Nechte se překvapit, máte se na co těšit po 14. hodině. Do té doby ale spousta hitů, samozřejmě aktuální zprávy, tak ty budou už v jednu. Lucie je připravená a do té doby například Jennifer Lopez, Pitbull, taky Disturbed. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio a každodenní srdcovky ve 12.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byl poslední hit dnešní polední hodiny, tedy mezi 12. a 13. Za chviličku Lucie a nejnovější zprávy. Ještě předtím se ale podíváme taky na aktuální dopravu, takže pokud jste za volantem, teď nastražte uši.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Vozidlo údržby zbrzdilo odpolední dopravu na dálnici D5. Opatrně od kilometru 80 ve směru na Prahu. Auto je značené, při jeho předjíždění si dávejte pozor. Další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Chceš jít se stádem nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Kampaň zaměřenou na duševní zdraví v těhotenství a po porodu spouští na sociálních sítích Národní ústav duševního zdraví. Představí aktuální vědecké poznatky a přinese komplexní informace i praktické tipy. Duševní obtíže v období těhotenství a po porodu zažívá pětina žen, z nich až 3/4 nevyhledají pomoc. Lokální potraviny by se měly více objevovat na pultech českých jídelen, kde denně obslouží stovky tisíc lidí. Proto je potřeba dávat přednost kvalitním domácím surovinám i nápojům, doplní za ministerstvo zemědělství Vojtěch Bílý.
7: Do konce roku 2028 by měla státní správa a samospráva nejméně 65% peněz určených na nákup potravin vynaložit na zboží domácího a regionálního původu. Minimálně 5% prostředků by pak šlo na nákup biopotravin.
6: To by mělo zajistit kvalitnější výživu a posílit potravinovou soběstačnost státu. Za mimořádně úspěšné označila Barbora Strýcová vystoupení našich tenistek ve Wimbledonu. Poté, co Karolína Muchová postoupila do semifinále a Linda Nosková se o něj utká s Belgičankou Elis Mertens už za hodinu, řekla, že forma Češek je i příslibem do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové, kde je povede v roli kapitánky. Teď ještě pohled k nám.
8: V Klatovech pomalu vrcholí přípravy na letošní klatovskou pouť. Konat se bude už o tomto víkendu. Hlavní program proběhne v sobotu a také v neděli. Nicméně pouťové atrakce budou na Erbenově náměstí už ve čtvrtek. A chybět nebude ani staročeský jarmark nebo hudební a divadelní vystoupení.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
8: Na západě Čech dnes budeme mít dál většinou oblačno nebo taky polojasno. Teploty se dostanou mezi 24 a 27 stupňů, na horách do 22.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, my pokračujeme dál, posloucháte Hit Radio. Máte u vás v práci nějakého kolegu? Kolegyně to asi nebude, předpokládám, že pouze kolegové asi jsou takový, co mají neustále jako, fakt jako blbý vtipy, mají takový, jak my říkáme, debilní humor, že když něco řeknou, tak vy akorát otočíte oči v sloup a řeknete si pro boha proč. Nemáte? Lucie tady kouká, jak kdyby
6: měla. Já mám takového kolegu, jo,
0: fakt, a seznámíš mě s ním. No, tak pokud nemáte, je to velká škoda. To je taková škoda. Lucie, tohle ti nevěřím, ten pohled, ale... Je to, ne, já to dopovím, je to velká škoda, je to opravdu velká škoda, o hodně přicházíte a tak si na jednoho takového můžu zahrát, nevím, jestli mi to půjde, tak...
6: Hrát nemusíš.
0: Hele, dneska je 8. července, svátek má Nora a tak se pojďme ponořit do další pracovní hodiny. Ha, ha, ha, ha, ha.
2: Hit Radio FM+.

Miles Smith na Hit Radio Stargazing, tedy pozorování hvězd. Tak to ještě dneska v noci asi nepůjde, ale v týdnu a o víkendu už by to mohlo jít, protože má být zase krásně. Je 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio, doufám, že aspoň víkend máte volnej. Ale na druhou stranu, pokud míříte někam na dovolenou a pojedete autem, tak dobrá rada, teď tady od nás Hit Radio, asi si natankujte už dneska, jo, a plnou. Ty ceny asi půjdou nahoru. Máme tady info, že Donald Trump zřejmě ukončí příměří s Iránem, takže ropa zase půjde nahoru, zase to bude extrémně drahý. A já si teď říkám, že mě možná zpětně trošku mrzí, že ta Amerika vypadla na mistrovství světa ve fotbale, protože dokud Donald koukal na fotbal, tak byl vlastně jako relativně klid. Teď jsou venku a zase asi nemá do čeho píchnout a do koho rejpnout. Tak je to takhle, no. Nevím, nedá se nic dělat, my s tím samozřejmě asi nic jako neuděláme, my to nějak neovlivníme, můžeme se na to akorát připravit, ale říkám si, že možná jako jemu by třeba ráno místo vitaminů mohli dát nějaké léky na ADHD, třeba by to taky pomohlo. Docela mám jedny, které fungujou. Linkin Park, právě teď.

0: Mohombi na Hit Radio ve 13 hodin 23 minut. A já se vás ptám. Narodili jste se v letech 1981 až cca 1999? Pokud ano, tak jste mileniálové. To samozřejmě víte, mileniál. Velmi oblíbené slovo, často skloňovaný. My jsme vyrůstali v době brutálního technologického pokroku, svět se strašně měnil, první počítače, že jo, počítačové hry, Prince of Persia, jak jsme tomu říkali a tak dále. Pak přišly první mobily, Walkmany, Discmany, MP3 přehrávače, videokazety a najednou byly DVDčka. No, jak říkám, byl to prostě jako neuvěřitelný pokrok. A my tady z té doby tak máme v hlavě spoustu pravidel a spoustu mýtů, které už dneska vlastně neplatí. Já jsem pár z nich našel, všechny se týkají práce, tak vám je už za chvíli řeknu. Zhruba za nějakých cca 10 minut, tak buďte dál s Hit Rádiem. A schválně, jestli i vy tyhle mýty máte v sobě zakořeněný, jestli děláte přesně to, co dělá ten typický mileniál, jestli se v tom najdete. Jestli náhodou třeba od dnešního dne se vám úplně nezmění život. Mám tady cca nějakých 6-7 mýtů, všechny jsou pouze a jenom z naší práce. Za chviličku vám je řeknu, jak říkám, jsem zvědavej, jestli se v tom poznáte taky. Buďte s náma.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Tuto topí tady taky, já chci klima, ty chceš taky.
3: Tuto topí?
4: Kde?
3: Žádný

0: CZ. Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat, tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz
4: Trailpark.cz. Hlína lítá vzduchem, brzdy pracujou na max a tep letí nahoru. Sjed si Trailpark Klínovec, 30 km trailů, dřevěný překážky, wallridy a flow traily tratě. A najdeš tam i legendární enduro trať Illegal, která se umístila mezi 10 nejlepšími tratěmi na světě. Ať jedeš full gas, nebo hledáš jenom dokonalý flow, najdeš to na Klínovci. Trailpark.cz.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

ve středu odpoledne prostě chcete slyšet Maroon 5 na Hit Rádiu. Je 13 hodin 35 minut a to je čas, kdy se dozvíte, jestli jste skuteční mileniálové. A my, mileniálové, si prostě jako pojďme na rovinu říct, že jsme z mnoha důvodů ta nejvíc bitá generace. Vychovali nás boomři, naše děti jsou alfy a už vlastně jako tohle samo o sobě je peklo. A třeba jenom to, jaký nesmysly si v hlavě společně nosíme, co se týče práce, jo? Tak dobře poslouchejte. Za prvý, věříme tomu, že kariéra se dělá tak, že budeme tvrdě makat non-stop. Blbost. Pokud nebudete odpočívat, tak prostě schoříte ve 30 jako papír, jo? Věříme tomu, že je správné zůstat v jedné firmě celý život. Vůbec. Starověk je pryč, měnit práce je normální a v CVčku to vypadá cool. Věříme tomu, že stres nás dovede k úspěchu. Teď určitě kýváte, že ano. Ne. Stres nás dovede maximálně tak na hřbitov. Věříme tomu, že musíme mít náš životopis, tedy CVčko plný mnoha lety zkušeností, titulů a kurzů a tak dále. Taky ne. V dnešní době kontakty a prořízlá huba, ta vám prostě jako někdy pomůže mnohem víc. No a taky věříme tomu, že se už v 15. musíme rozhodnout, co budeme dělat po zbytek života za práci. Ani to není pravda. Někdy se ke své vysněné práci prostě dostanete až po několika letech omylů a o to víc si ji pak budete vážit. Takže tohle jsou zásadní mýty, které si my, mileniálové, neustále nosíme v hlavě. Tak co, našli jste se v tom? Platí to pro vás? Jasně, že jo. A baví vás tahle hudba? Poťukáváte si teď nohou? No jasně, že jo, protože tohle je přesně to, co my, mileniálové, máme rádi. Tak jenom pro nás. Michael Jackson, Billie Jean. A opatrujte se.

Coldplay na Hit Rádiu. Bude 3:15. Před chviličkou tak jsme tady měli ty mýty nás mileniálů, kterými se řídíme často v práci, ale přitom ten svět je úplně jiný a vlastně se po nás ani nechce to, co my děláme. A píše tady například Lukáš: ahoj, tak teď se mi přesně mluvil z duše. Mám pocit, že se z té práce

0: rád se zblázním, jako mileniál neumím odpočívat a přitom bych strašně moc chtěl, ale mám pocit, že furt musím pracovat a jenom vydělávat peníze, abych uživil i naši rodinu a přitom mám pocit, že brzy vyhořím. Díky moc za tyhle mýty. Zdravím. Lukino, rádo se stalo. A věř, že jsme na tom vlastně všichni úplně stejně. Tak možná, že bychom si mohli dát i v další dny tady u nás na Hit Radio další mýty mileniálu, aby jsme si vlastně uvědomili, on člověk, když něco potom slyší nahlas, tak mu to vlastně dojde, aby jsme si uvědomili, co my máme zažitýho, co my děláme a přitom se to po nás ne, že nechce, ale vlastně to vůbec dělat nemusíme. A možná bychom ani neměli. No, další mýty mileniálů možná už velmi brzy tady u nás na Hit Radio mezi 12. a 15. Co ale 100% bude, tak to bude každotýdenní, každostředeční ruleta dvojsmyslů. Ta bude už za chvíli, hned po zprávách ve 14 hodin. A opět dneska budeme mít téma, co může zaznít v ložnici a kde? Tak to nám vylosuje ruleta, ale něco mi říká, že to dneska bude víc než pikantní. Asi tak trošku tenkej led. Tak uvidíme. Buďte na to připraveni.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Pozor, mimochádná zpráva. Desachík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Od 8. do 12. července vás zveme na tradiční klatovskou pouť. Čeká vás staročeský jarmark, pouťové atrakce, slavnostní průvod, výstava klatovských karafiátů i otevřené městské památky. Atmosféru doplní Mezinárodní folklorní festival. Těšíme se na vás v Klatovech od 8. do 12. července.
7: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
8: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
7: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
8: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířat

0: zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám, více na muss.plzeň.eu.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tenhle hlas jsme vlastně teď slyšeli po druhé v jedné hodině, protože chviličku před čtvrt na dvě na Hit Radio byly Linkin Park a tohle je taková malá bokovka Mikea Shinody z Linkin Park. Fort Minor na Hit Radio. Where to go? Za minutku a půl budou dvě hodiny odpoledne. Lucie už je připravená, má pro nás nejnovější zprávy. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na omezení v Plzni. Čeká v ulici u Seřadiště na Slovanech. A pracuje se taky na trase Klatovy Železná Ruda. Tam opatrně za Javornou. Další informace z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zprávce, Lucie Daňková. Podpora na bydlení v superdávce se bude od října stanovovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, nikoli podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7 let. Změny v dávce schválila sněmovna, teď ji posoudí Senát. Pozor na klamavé reklamy na sociálních sítích. Připravit nás mohou o osobní údaje i peníze. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před příspěvky, které zneužívají její název i státní symboly. Na co lidi lákají, doplní mluvčí úřadu Sandra Volkánová.
3: Na spoplatněné služby spojené s přípravou na důchod. Cílem těchto praktik je vylákat z občanů osobní údaje a následně i případné poplatky za služby. ČSSZ tyto praktiky uvádí na pravou míru a důrazně upozorňuje, že za zjišťování informací o svém budoucím důchodu nemusí klienti nikomu platit.
2: Veškeré potřebné údaje jsou totiž pro všechny zdarma. Po dvou asijských turnajích Ligy národů v Číně a na Filipínách se české volejbalistky představí v Bělehradu a čekají je poprvé výhradně evropští soupeři. Na úvod dnes nastoupí proti Němkám, zápas začne v 16:30 odpoledne. A teď ještě pohled k nám.
4: Karlovy Vary jsou v těchto dnech plné filmařů. Obsadili dokonce i Matony arénu, kde probíhá natáčení snímku Lajna, konečně film, který navazuje na úspěšný seriál. První záběry vznikaly už na zimní olympiádě v Miláně. Další hokejové scény pak budou z Karlových Varů. Premiéra je v plánu letos na Silvestra.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
4: Teploty na západě Čech se dnes dostanou v maximech na 27 stupňů, na horách do 22. Celý den u nás bude většinou oblačno, postupně pak i polojasno.
0: Jirka Pelnář, Hitrádio.
5: 2 hodiny odpoledne, 3 minuty je po zprávách. Lucie jenom tak jako se zvedla od stolu, otočila oči v sloup a odešla, protože ví, že před námi ruleta našich dvojsmyslů.
0: Hitrádio FM+.
5: A já se na to těším strašně moc. Jestli do té doby někdy jsme byli na tenkým ledě, tak si myslím, že to vůbec nedosahuje toho tenkýho ledu, který nás čeká už za chvíli. Přišla mi krásná zpráva. Pojď už s tou ruletou, na to my zvrhlíci čekáme. Tak za chvilku, jeden song a jdeme na to.

0: Záměrně jsem vybral jako první hit v této hodině Miku Relax Take It Easy, v překladu klid, hlavně to berte v pohodě, protože přesně teď, dámy, prosím, je to trošku tenký let, čeká nás ruleta dvojsmyslu, já se na to těším celý týden, nemůže to dostat z hlavy a snad vás úplně neurazí. Na druhou stranu, pořád žijeme v Česku, my ten náš český humor máme neuvěřitelný a vy dokazujete každý týden, že jste na tom taky úplně stejně a že i vy občas umíte udělat podobně blbý for jako my chlapi. Takže pojďte se zkusit do toho i dneska zapojit. Kdyby vás to náhodou urazilo, tak se omlouvám, ale pak vysvětlím, proč zrovna tohle téma. Tak ruleta dvojsmyslu. Jako každý týden, pokud jste nikdy neslyšeli, v rychlosti jenom vysvětluju, máme jasné zadání, co může zaznít v ložnici a ještě na dalším místě. Na vás je, abyste psali na WhatsApp 777-937-777 zprávy anebo posílali hlasovky. A jdeme na to!
1: Co může zaznít v ložnici
0: a na porodním sále? Já se omlouvám, ale já musel. Není to ani týden, co jsem byl s mojí paní na porodním sále a já se přiznávám, že tam mě to napadlo. Já vím, že to je úplně jako za hranou, že ona tam leží, rodí a já v tu chvíli myslím na tuhletu dvojsmyslu, co všechno by se dalo použít. Ano, omlouvám se, ale takový jsem já, prostě občas ten blbý humor mám. A teď je to teda na vás. Co může zaznít v ložnici a na porodním sále? Mně jako první, já to vykopnu, jako první, co mě prostě hned napadlo, bylo prostě je to blbý, doufám, že se vám to nikdy nestane, ale dýchej. A já vím, že to možná jo, přijde vtipný do mě, ano, ale a už nám to tady letí, tak výborně, jo a je venku. Tak je dobrý, zatlač a pak to rozdýchej, skvělý. Hele, Eva píše, to je ale macek. Tak taky dobrý. Já bych ještě použil možná i větu našeho porodníka, který říká, tak já si umyju ruce a půjdeme na to. Oh, bože, pojďte psát. Já jsem trošku utřu slzy a dám vám dvě písně na to, abyste si mohli vy pustit uzdu fantazie úplně na volno. Odvažte se. Utrhněte se ze řetězu a dejte vědět. 777 937 777.

One Republic na Hit Radio a posloucháte naší středeční ruletu dvojsmyslu dneska na téma, co může zaznít v ložnici a na porodním sále. Oceňuju teda dámy, že jste nám tady taky strhli náš WhatsApp 777-937-777. Začnu rovnou jako takhle jako z ostra, jo? Třeba Wendy tady píše, posílám ještě jednou, za to mě ženský zabijou. Tohle půjde samo, tam se otočí i Tatra s pískem. Skvělý. A jedeme dál, jo? Terka, prosím, ať už je venku. Jasně, tohle mě taky hrozně baví. Zavolejte sestru. Jedno, jestli je to kluk nebo holka, hlavně ať je to zdraví, tak tahle věta dostává nejen úplně jiný rozměr. Děkuju, výborně. Co tady máme dál? Je toho tady strašně moc. Samozřejmě, 9 z 10 zpráv je, už vidím hlavičku. Dokonalý. Ta desátá je na tři prsty, ale to nevím, co znamená. Co dál? 777-937-777. Ještě pojďte chvilku psát. Pardon, dáme si dva hity a pak vyberu tady úplně jako to nejlepší. Jo? Jeden nejlepší. Zkusím, bude to extrémně těžký. Jo? Taky dobrý. Sonja z Křivic píše, no bezva, budou mě zašívat ještě příští týden, ale hlavně, že už je venku. Výborně.

0: ti dám. I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Je 14 hodin 22 minut, posloucháte Hit Radio, jdeme do finále dnešní středeční rulety dvojsmyslů, co může zaznít v ložnici a na porodním sále. Upřímně, kdybych vzal všechny ty vaše zprávy, které posíláte na WhatsApp Hit Radio a vydal bych jako knížku, myslím si, že tohle by byl bestseller. Je to teda jako masakr. Je tady spousta zpráv, které nemůžu, prostě chtěl bych, strašně moc bych chtěl, ale nemůžu je říct, tak načím je do vysílání, všechny klistýry a podobně, já mám prostě stranou, ale třeba Monča tady ještě píše, to je taky hezký, do vás bych paní dva kluky neřekl, nebo samozřejmě takový to. A hele, je tam ještě jeden, taky hezký, Petr ještě napsal, ježiš, on je to nakonec kluk, to ti nepřeju, Petře, nikdy. Takovýhle překvápko, no ale je tady na čase, abych tedy vyhlásil nejlepší dvojsmysl pro tento týden. Poslala ho Lucie. A zní na téma, co může zaznít v ložnici a na porodním sále. A tatínek se bude dívat. Ano. Vždycky. Tatínek u toho bude taky. Bože. Lucie, já ti gratuluju za tvůj smysl pro humor i tvoji představivost a posílám speciální verzi tady našeho Člověče, nezlob se, Hit Radio verze, posíláme ti to na adresu. Těším se příští týden, co zase vymyslíme, ale já mám vlastně dovolenou. Co může zaznít v ložnici a na dovolený, no? Tak... Kdo ví, třeba to bude inspirace pro mé kolegy příští týden ve středu. Každopádně 100% ruleta bude zase ve 14 hodin. Tady na Hit Radio, jak to máte rádi.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
5: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
6: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
7: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
8: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
9: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
11: Já chci klimaty, chceš taky.
12: Tuto topí?
13: Kde?

0: CZ.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Rádiu ve středu odpoledne Damiano David s hitem The First Time. Damiano David na solové dráze mě teda baví. Možná asi i víc, než když byl ve skupině Måneskin. Ano, to tak občas i v životě je, že člověk musí vzít všechno prostě sám na sebe. Znají to velmi dobře takhle i sportovci, samozřejmě i tenisti. Na kurtu jsou taky sami za sebe, bojujou jenom se svojí hlavou a protihráčem. Nebo v tuto chvíli například s protihráčkou. Naše Linda Nosková právě teď bojuje o nejlepší úspěch své dosavadní kariéry. Snaží se dostat mezi nejlepší 4 hráčky Wimbledonu. Aktuálně se hraje první set a je to 3-2 pro Lindu Noskovou. Tak budeme držet palce. Možná, že nejenom Wimbledon, ale spoustu dalších věcí, tak budou sledovat taky i naše odpolední show. Tam se dozvíte spoustu dalších zajímavostí. A k tomu ještě i aktuální info z našeho regionu. Odpolední show začíná na Hit Rádiu přesně ve 3.
1: Už se to blíží.

0: a budeme štelovat mířidla na vzduchovce. V Klatovech o víkendu vypukne pouť a my si dáme hlasování o nejlepší atrakci a budeme hledat tu nejlepší pouť na západě Čech.
1: Není to jediný místo, kde to totiž pouti ještě do konce léta užije. My to tady roztočíme a to po 15. hodině, tak buďte s náma u toho.
2: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran zpívá o tom, že našel svůj starý telefon. Jo, to, tam jsou občas zázraky, to kdybychom se podívali do telefonu, který jsme měli třeba před 10 lety. My se zítra ve 12 hodin, ale vrátíme do doby, kdy ještě snad mobilní telefony, ne že jako, no tak někdy nebyly, pak už byly, většinou ten dvouřádkový Alcatel, že jo, s tou obrovskou těžkou baterkou a vytahovací anténou. A doma tak jsme měli buď tlačítkový, anebo ještě vytáčecí telefon. A to je samozřejmě doba našich srdcovek. Zítra ve 12 hodin opět srdcovky na Hitrádiu. Já jsem Mirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Do 15. hodiny ještě trocha diskotéky, Swedish House Mafia, k tomu taky Ella Henderson a od 15 hodin naše odpolední show. Tak se smějte, užívejte prázdniny, zítra se těším ve 12 hodin tady na Hitrádiu.
1: Na ruby. Tady se fakta kroutí, pravda se směje a výhra číha za rohem.
2: Nenech se zblbnout pravdou. Každé odpoledne mezi 3. a 6.
1: Divoký západ, Hitrádia FM+.
3: Tepláky nebo repráky a mnoho dalšího.
4: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
3: Vaše centrum nákupů a zábavy.
4: Olympia Plzeň CZ.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
9: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
8: Klimatizace, co topí?
9: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
8: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
11: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
15: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám. Více na muss.plzeň.eu.
16: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči pozor na Karlovarsku. Nehodu hlásí Bečov nad Teplou, kde se teď můžete zdržet přímo na hlavním průtahu. Havaroval tam motorkář. Opatrně taky v Mariánských Lázních, kde se zdržíte na hlavní třídě. Podle našich informací tam teď zasahují záchranné složky. A bourá se taky v Rokycanech, tam si dávejte pozor v Jiráskově ulici. Vaše další dopravní info pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Jenom hity. Hit Radio.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
5: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
6: Sudovi šrot, republice ocel.
7: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
0: 15 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Západočeská univerzita v Plzni letos nabízí přes 20 letních škol a kurzů. Zúčastní se jich stovky lidí nejen z Česka, ale i ze zahraničí, od dětí až po dospělé. Ani letos nechybí Artcamp nebo Mezinárodní letní jazyková škola, které začnou po víkendu v pondělí 13. července. Letiště Karlovy Vary přijde o dovolenkové lety do Tuniska. Mezi lidmi o ně nebyl dostatečný zájem, proto je cestovky od příštího týdne zruší. Zůstanou pouze lety do Bulharska a Turecka a také do uzbeckého Taškentu. Portál Moje daně se mezi lidmi těší oblibě. Potvrzují to i letošní čísla, která pro nás má mluvčí finanční zprávy Patrik Mádle.
9: Elektronicky bylo podáno 76,66% všech daňových přiznání k daním z příjmu. Fyzické osoby využily elektronické podání v 71% případů. Právnické osoby podávají daňová přiznání elektronicky dlouhodobě téměř 100%.
0: Portál je oblíbený pro automatickou kontrolu chyb a taky návodné formuláře.
10: Fotbalový servis.
11: Největší šanci na vítězství na letošním mistrovství světa ve fotbale má stále Francie v kurzu zhruba 2,9:1. Následuje Španělsko s kurzem okolo 4,5:1. A Argentina s Anglií. Svými výkony zatím sázkové kanceláře překvapuje Norsko, které bookmakeri považují za černého koně šampionátu. Maroko, Belgie a Švýcarsko se sice na rozdíl od Nizemců a Brazilců do čtvrtfinálových duelů dostali. V souboji s největšími favority mistrovství jim ale sázkové kanceláře příliš nevěří.
1: Buď u toho, když se děje něco extra. Klub posluchačů Hit Rádia je tvůj klíč k soutěžím, bonusům i zákulisním informacím. Přihlas se na webu hitradio.cz.
0: Na západě Čech by zítra mělo být zpočátku opět hlavně zataženo nebo oblačno, postupně polojasno nebo skoro jasno. Naměříme mezi 24 a 27 stupni Celsia. Tolik počasí, teď už začíná divoký západ.
1: Hit Radio FM+.
12: Parádní odpoledne na celý západ Čech i po 15. hodině. Otaše až po Prahu, dokonce i v Holubovské baště. Ložíte divoký západ, který dneska uvádí.
13: Nejlepší poutěvé atrakce, tajemství klatovské Madony a i dneska pro vás máme kvíz na ruby a v něm 2000 korun do Olympie Plzeň.
12: Hrát budeme po 16. hodině, teď ještě Shakira a taky David Guetta a Kid Cudi.

0: Pěkný zvěřinec je to tady dneska. Shakira a Zoo, tady je Divoký západ, Hit Radio FM Plus, parádní odpoledne.
1: Tuhle tu sobotu a taky neděli ožijí Klatovy tradiční poutí. Bude se konat na Erbenově náměstí a taky na náměstí Míru. A tak jsme si řekli, pojďme se o tom pobavit. Co je podle vás ta nejlepší poutová atrakce?
0: Autička, 100% autička. Miluju bourací autička.
1: Jo, oni se, nejsou to ale bourací autička. Oni
0: to je mi úplně jedno.
1: Jsou to elektrický autička.
0: Já většinou, když tam jdu, tak oni tam mají jako regulovčíka, který se samozřejmě jako snaží.
1: Regulovčíka?
0: Tak prvních 15 minut to zkouší s tou píšťalkou a pak se na to vykašle a radši odchází.
2: Takže to víš, že to nejsou bourací autíčka, že jo? Já je úplně moc nemusím, ale mám ráda strašidelný hrad. Já se jako dost bojím a tam se bojím ráda.
1: Co je strašidelného na strašidelném hradě?
0: Taky by mě zajímalo.
2: No oni tam chodí teďko klauni a vyskakujou. A těch já se bojím.
0: Bára se bojí vlastního stínu, takže jako...
2: No.
1: Za mě nejlepší poutová atrakce je určitě úplně ten klasický řetízák. Jako malej jsem ho miloval. V pubertě už mi přišel trapnej, ale teďka, jak se začínám čím dál tím víc bát a bát, víš, tak mi přijde hustší a hustší. Prostě úplně obyčejný klasický řetízák.
0: A čeho se jako bojíš?
1: No, že se to urve, nebo...
0: No tak s tvojí váhou, já se divím, že tě tam pustí.
1: To oni už moc nepouštějí.
0: Oni vždycky hledej protikus na druhou stranu, aby se to nepřevážilo.
1: Takže, hele, o těch nejlepších poutových atrakcích jsme si udělali celkem jasno. Každý to má jinak. Jo. Zajímá mě, jaká je podle vás, podle našich posluchačů, ta nejhorší poutová atrakce, na co byste nikdy v životě nevlezli. Od toho je náš tady WhatsApp 720 870 937.
0: Než nám napíšete další hity, tady Swims a Sunrise Avenue, ty posíláme právě teď. Hezký odpoledne. This is

0: tady s vámi se Loose Control, hezký odpoledne, divoký západ je s váma, pojďte vysílat s náma, WhatsApp 720 870 237, my hledáme tu nejhorší pouťovou atrakci.
1: O víkendu se totiž v Klatovech v sobotu a v neděli koná pouť a tak si tak jako říkáme, na jakou atrakci rozhodně nezajít. No a co jste nám napsali?
2: Píše Jarda, za něj nejhorší jednoznačně velký řetízák. Udělalo se mu na něm zle, pozvracel se přímo na tom řetízáku a ještě mu prej uletěly obě boty. Našel jenom jednu.
1: Ale jsou přece takový ty atrakce, tohle jako klasický řetízák, dobrý, ale jsou takový ty velký, ty extrémní kolotoče. Tam by měl být ten pitlík normálně součástí povinného vybavení každého člověka, ne?
0: Myslíš takový ty mixéry?
1: Ne, myslím takový to, jak to s tebou vyjede do, já nevím, 30 metrů a pak se to tam různě točí, anebo jsou takový ty volný pády, ne? Prostě já to nechápu, na to bych nikdy v životě přece nevlez, ne?
0: Hele, z nějakého důvodu, a je to jako dokázané, se prej nikdo nepoblinká moc jako na tom, ale většinou až po, když slezeš.
2: Aha.
0: Proto ty pitlíky nedávají.
1: Každopádně pro mě jsou nejhorší pouťová atrakce taková ta maringotka, kam si můžeš přijít vystřelit si růži. Chápeš,
2: a střelnice.
1: No jasně, střih, jo. Malej Davidek, je mu třeba 15, má tam někde na vesnici nějakou holku, na kterou chce zapůsobit a jde jí vystřelit růži, že jo. Takže vezme takhle tu vzduchovku, prásk, nic, prásk, nic, prásk, nic. Jak to? Doma mi to vždycky střílelo. Prostě celý jaro jsem trénoval, až budu moct vystřelit růži a tady nic. Každá z těch vzduchovek měla rozštelovaný mířidla, jak je to možné?
0: No, nebo upilovaný na konci, aby to střílelo trošičku, že jo, zanášelo. Navíc bacha, já jsem teda viděl minulý rok novou fintu. Oni už ty růže dávají na tři špejle.
1: Jo.
0: A musí se střelit všechny tři.
1: To má papírová růže.
0: Tak samozřejmě, jako ta střelnice tam není o to, aby ty si zvodnes růži, ale aby oni vydělali, že jo?
1: Hele, co je za vás ta nejhorší pouťová atrakce? Dejte nám vědět 720 870 237.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To si správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
12: Bez. No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst let.
13: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu FM+.
14: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: blízko, tak všechno mám.
1: Poetika. Jsme vám rádi blízko, ano, poetika.
2: Posloucháte Divoký západ.
1: Teď mluv.
2: Krásný odpoledne vám všem, věřím, že se určitě těšíte na víkend a nejenom kvůli tomu, co proběhne v Klatovech, v sobotu a v neděli Klatovská pouť, jedna z největších u nás v regionu na západě Čech.
1: My hledáme úplně ten nejhorší kolotoč, na který byste jako nikdy nevlezli. A píšete 720 870 237. Poslala nám Mirka svůj.
3: Ahoj, tady Mirka. Za mě nejhorší atrakce je káča. Znáte? Sedíš v koši, ten se točí dokola a ještě samostatně kolečkem můžeš ten kos roztočit. Dvojí kolotoč. No hrůza.
1: Zní to dost jako na sáček.
2: No jo, a teď si vím, kolik musíš vypít piv, aby si jako zažil to, co na káče. Tady to stojí podle mě 50 korun, to je mnohem levnější.
1: Teda jako to radši tu opici po tom pivu, než po káče.
2: Máme být zodpovědní, Jakube, nesmíme nabáhat k alkoholismu.
1: No samozřejmě,
2: běžte,
1: že
2: běžte na káču.
1: A já jsem říkal, jestli chcete, aby vám bylo blbě. To nebylo nabádání, ne úplně. Dejte nám dál vědět, mimochodem teda Mirka ještě psala jednu hrozně hezkou věc, že takhle, když k ním na ves jako jezdili ty kolotoče, takže vždycky s těma místníma dětma si hrály ty děti od těch kolotočářů a bylo to pro jich hrozně super, protože za to, že si s nima hráli, jim nosili ty volňásky, že jo? Což je přesně jako prostě boží věc.
2: Jo, nemáte nějaký dítě od kolotočářů, který by chtěl třeba ukázat rádio, my bychom chtěli ukázat.
1: Za chviličku vám představíme vůbec ten nejstarší kolotoč, protože ten v České republice máme. A aby jsme vás na tu pouť jakože vzali, víte, co si dáme? Přijela pouť a lidí proud. A nepá, zas tak zlý to nebude, ale něco z té poutě typickýho si prostě dáte, jako musíme, aby jsme tu atmosféru podpořili. Tady je Aqua, hezký odpoledne.

0: 21 Pilots a za chvilečku abrakadabra dáme si Lady Gaga. Dneska jsme vás vyvezli na pouť.
1: Ano, společně s vámi hledáme tu nejhorší pouťovou atrakci. Ten nejhorší kolotoč nebo něco podobného. Napište nám vaše vzpomínky a zkušenosti na 720 870 237. Já vás teďka vezmu do Prahy na jednu velkou pohodičku, protože tam na Letenské pláni, těsně před Národním technickým muzeem, stojí nejstarší kolotoč v celé Evropě.
0: A co to znamená, když se jako řekne nejstarší? Co si po tím mám představit?
1: Schválně tipni si, v jakém roce mohl být vyrobený. Nejstarší kolotoč.
0: Když už tak třeba 100 let zpátky.
1: Člověče, 1892.
0: No, tak to jsme 120, 130 let zpátky. To jsem úplně jako mimo nebyl.
1: Ano, 1892, nejstarší kolotoč v celé Evropě. Tenhle ten kolotoč před... asi 20 lety zakoupilo Národní technické muzeum a byl ve strašně špatném stavu. Takže oni vybrali dohromady asi 23 mega.
0: Na kolotoč?
1: Asi 10 nebo 12 let ho rekonstruovali. A nakonec se to celý povedlo. V roce 2022 byl otevřený a od dubna až do října se na něm každý může kdykoliv projet. Teda každý, kromě mě, protože maximální přípustná hmotnost je 100 kilo.
0: Ale to je všude, Davidku.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Hatchback, sedán, SUV, MPV, kombi, liftback, minivan. Já se v tom vůbec nevyznám.
5: Vybíráte nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Auto Wolf se vším pomůžeme. Auto Wolf.

0: Váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo vám pomůže vybrat to nejlepší auto podle vašich potřeb.
1: Je, já zapomněla na Žerika, tak to si vezmu kombíka. Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na Alza.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
10: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
11: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejná.

0: tady je Hitradio FM Plus na hodinách 15.54, to znamená pár minut nám zbývá do zpráv a co v nich se dozvíme pěkného?
1: Například to, že v Bochově na Karlovarsku vyrostla nová naučná stezka a ta se zaměřuje přímo na houby. Je to první věc svého druhu. Měří asi 4 kilometry a na ní se dozvíte úplně všechno podstatné o sběru hub až na jednu jedinou věc, kterou vám řekneme my tady na Divokém západě.
0: A to?
1: Že mochomůrka červená je nejenom, že nejedlá,
0: no,
1: ale zároveň v malém množství i afrodiziakum. Ne, že bych to já teda potřeboval, ale... Ale tady už se možná dozvídáte víc, než jste chtěli. Zprávy jsou to, za chvilku poslouchejte.
0: Ne, že teď vlítnete do lesa, budete tam sbírat ty mochomurky a pak řeknete, v rádiu říkali, že když si chceš užít jako divoký večer, tak si dej mochomurku. Ano, užiješ, ale na Aru, ty fakultky v Plzni. Kindekrát, hezký odpol.

0: skvělý hity, to jsme my, nejenom na pouč, posloucháte Divoký západ Hit Rádia FM+, a my se jdeme podívat na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehodu teď řeší policie v Chebu. Stala se v ulici Osvobození před kruhovým objezdem, kde se srazily dva osobáky. Počítejte tam se zdržením. Pozor taky na Tachovsku v Boru, ke stejné nehodě tam došlo v Plzeňské ulici. A ještě omezení provozu na D5. Na kilometru 33 ve směru na Plzeň leží předmět na vozovce. Projíždějte tam s opatrností. Pokud máte další dopravní info, pište k nám na WhatsApp 720 870 230.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvíz, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
4: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
1: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Plzeň opraví křižovatku u Darebáka. Jde o místo, kde se potkávají ulice Dobřanská a Univerzitní a kde se často dělají dlouhé kolony. Kvůli špatné přehlednosti se tady navíc i dost bourá. Rekonstrukce by mohla začít ještě letos. V Bochově na Karlovarsku se otevřela naučná houbařská stezka. Je kousek od silnice na Toužim a měří zhruba 4 kilometry. Víc spoluautorka projektu Monika Macháčková.
6: Spojuje takové zajímavé informace ze světa hub, poznávání přírody a zábavné prvky do jednoho. A není tam vždycky jako houbařská tématika. Je vhodná pro rodiny s dětma, pro děti, pro školní skupiny i pro všechny milovníky přírody a houbaření.
1: A ty nejmenší trasou provede maskot Bloudí, který předává ta je houbaření zábavnou formou. České volejbalistky dneškem rozehrají třetí turnaj Ligy národů. Po dvou asijských turnajích v Číně a na Filipínách je tentokrát čeká Bělehrad a výhradně evropští soupeři. Na úvod dnes Češky nastoupí proti Německu. Hrát se začne už za půl hodinky.
5: Získej víc ze svého rádia. Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia a užívej si soutěže i exkluzivní obsah. Registrace je zdarma. Přihlas se teď. Hitradio.cz.
1: Na západě Čech bude zítra zpočátku oblačno nebo zataženo, postupně polojasno nebo skoro jasno. Teploty se usadí v maximech kolem 27 stupňů. Pokračuje Divoký západ i s Kubou a Davidem.
5: Hit Radio FM+.
0: 16 hodin a 4 minuty, k tomu jsme tu s vámi dál.
7: Další hity na cestu z práce domů i do práce. Depešáci anebo Roze a Bruno Mars.

0: Klasika od Depešáků, posloucháte Divoký západ Hit Rádia FM Plus a děláte dobře. Jestli máte rádio fakt na hlas, tak si dobře zapamatujete náš WhatsApp, naše telefonní číslo, kam můžete zavolat 720 870 237.
1: Akorát teda zavolejte normálně, ne na ten WhatsApp, to bude lepší. Máme pro vás i dneska 2000 korun do plzeňské Olympie, stačí projít naším kvízem na ruby, když to dáte, dvojka bude vaše.

0: Roze a Bruno Mars, hezký odpoledne, přeje divoký západ Hit Rádia FM Plus a máme pro vás 2000 korun.
1: Divoký západ uvádí kvíz na ruby.
2: Ano, plzeňská Olympia, dárková karta v hodnotě 2000 korun a právě tam seženete naprosto všechno. Mirka je na drátě, zdravíme do Králova dvora, což je na Berounsku. Ahoj.
3: Ahoj.
0: Nazdárek, tak hele, dvojčička, dárková kartička do Olympie, necháš si to pro sebe, nebo by to byl nějaký dárek někomu?
3: Asi si to nechám pro sebe.
0: Dobře děláš. Mirko, my pro tebe máme kvíz na ruby, to znamená série otázek a ty po 30 vteřin musíš odpovídat pouze a jenom špatně. Zvládneš to?
3: Zkusím.
2: Takže seš ready, můžeme jít na to, jo?
3: Ano.
2: Jdeme na to. Co nejčastěji koupíš na pouti?
3: Prášek na praní.
2: Co nesmí chybět na záchodě?
3: Prosím,
2: co nesmí chybět na záchodě?
3: Co nesmí chybět na záchodě? Šťáva.
2: Co se maže na chleba?
3: Vazelína.
2: Co Češi nejčastěji pečou v neděli na oběd?
3: Rýbky.
2: Co nosí cyklisti na hlavě?
3: Kdo nosí?
2: Cyklisti, co nosí nejčastěji na hlavě?
3: Hovno.
0: Počkej, ale to bylo... Ne, já se k tomu radši nebudu vyjadřovat. Mirko!
2: To celkem na odpověď.
0: Vyhráváš 2000 korun do plzeňské Olympie, respektive dárkovou kartičku, prošla si kvízem na ruby a my ti gratulujeme.
3: A já děkuji.
2: Vydrž nám na drátě, měj se krásně, pro vás
3: jo,
2: ostatní
3: díky.
2: Takhle krásné odpovědi chceme i zítra po 16. hodině.
1: Kvíz na ruby. Jediný kvíz, kde maturita pláče v koutě.
4: Tepláky nebo repráky a mnoho dalšího.
5: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
4: Vaše centrum nákupu a zábavy.
5: Olympia Plzeň.cz.

0: Regard, posloucháte Divoký západ, za chviličku Láska a data, skvělý hit od Činasek, předtím ale pohled na silnice.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Opatrně na příjezdovce do Karlových Varů směrem od Prahy. Řeší se tam nehoda dvou osobních vozidel. Pozor taky v západní ulici v Karlových Varech, kde se taky srazily dva osobáky a můžete se tam krátce zdržet. Bourá se taky v Chebu v ulici Osvobození, nehoda je tam před kruhovým objezdem. A ještě bouračka na Tachovsku, která se stala v Boru v Plzeňské ulici. I tam si dávejte pozor. Vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
3: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík, žehe krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
9: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
10: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
11: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
12: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
14: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
18: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
17: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
19: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
1: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností. A svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen

0: is falling down.
1: Leone, posloucháte Divoký západ Rádia FM Plus, krásný odpoledne. My tady dneska řešíme ty nejhorší pouťové atrakce. O víkendu, sobota a neděle Klatovy, jedna z největších poutí na západě Čech. Rozhodně to neberte tak, že bychom vás od toho chtěli odradit. Spíš naopak, chceme směřovat lidi a říct... Jako která ta atrakce je nejhorší a který se vyhnout, že jo?
2: Píšete nám WhatsApp 720 870 237, vysíláte s náma a my jsme za to rádi.
3: Mně se tady zpráva jedna moc líbí. Ahoj, za mě je nejhorší atrakce loď. Jednou jsem na ní byl a když už se rozhoupala nejvíc, tak ten, co seděl naproti nám a byl zrovna v nejvyšším bodě, tak se pozvracel. A my všichni jsme se museli jít osprchovat. Mějte se, Tonda.
1: Jakub tady ještě v minulý hodině tvrdil, že většina lidí, když to na ně přijde, tak si to nechají, až ty atrakce slezou. A tady vidí, že to ne vždycky platí.
2: Ale to jako funguje na takových těch odstředivých. Samozřejmě, když se houpeš, tak chvilku je to dopředu, chvilku je to dozadu. Podle mě, jakmile ta loď jako s tebou padá dolů, tak to musí ven.
1: No, já jsem si vždycky říkal, že když bych lezl na nějakou takovouhle extrémní atrakci, tak se budu jako koukat, jak je svařovaná, jak je udělaná. Možná je důležitější koukat, kdo tam s váma leze.

0: Britney Spears, tady je Divoký západ, Hitrády FM+, v Klatovech o víkendu pouť a je to jako taková anomálie na západě Čech. Většinou se totiž pouti konají u příležitosti nějakého svatého. Jo, prostě máte kostel, který je někomu zasvěcený, on má ten víkend svátek, tak uděláme pouť. V Klatovech to takhle ale není.
1: Ne, v Klatovech se pouť koná vždycky kolem 8. července a to je právě pro Klatovy jako místo na začátku nádherný Šumavy. Vele důležitý datum v Klatovech totiž je obraz panenky Marie, říká se mu Klatovská Madonna. A ten obraz 8. července roku 1685 začal z ničeho nic ronit krev.
0: Co?
1: Na čele té Klatovské Madony se prostě objevila krvavá šmouha a oni si řekli wow. To je něco divného.
0: Ne, počkej, tak bylo horko, nebo měli rozbitou střechu v kostele, kápla tam kapka, rozpustila se barva na obraze, ne?
1: To bychom řekli dneska, ale tehdy to bylo něco úplně jiného. A zvěst o tom, že v Klatovech je nějaký magický obraz, který by mohl třeba uzdravovat nemocný, to se rozšířilo i bez potřeby a bez existence sociálních sítí.
0: Já se jenom bojím teda po tom, co jsme tady viděli, jak dopadla Zdíša, vůbec jako upozorňovat na tyhle ty věci.
1: Svatá Zdíša.
0: Aby v Klatovech neronili slzy všichni okolo.
1: No vidíš, závěrem tohohle vstupu jsem chtěl říct, že ve středu 8. července, tedy dneska v 18 hodin, bude sloužena mše svatá přímo v kapli Zjevení Panny Marie, ale nevím, jestli to mám říkat.
0: No, no, počkejte, kdo se tam zjeví, to bude Zjevení.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
9: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
8: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
9: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé

0: nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Hit Radio FM Plus.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: fair. Španělský hity si najdou cestu k nám na západ Čech. Alvaro Soler, s vámi je Hit Radio FM+.
1: My vás ve zprávách za chviličku vezmeme do Klíčovic, protože tam nejspíš v budoucích letech budou jezdit po prašné cestě.
2: Kví,
1: a
2: kví.
1: Budou za to rádi.
2: Kví.
1: Proč kvičíš?
0: Protože Klíčovic.
1: A co to má společného s tím, že budou mít prašné cesty?
0: No nebudu dělat kňu, že jo?
1: No, já si myslím, že tam dělají kňu, protože podvodníci je připravili o 2 miliony. Oh. Víš, kolik silnice za to mohlo být?
0: Třeba 50 metrů.
1: Ano, přesně tak. Přesně tak, o 50 metrů silnici je připravili aktuálně podvodníci. Po co všechno dalšího, tak to vám Bára odkňučí ve zprávách. Teď Krištof, hezký odpoledne.

0: Hunter X na Hitradio FM+, krásný odpoledne, před náma zprávy a taky pohled na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehodu máme teď hlášenou na dálnici D5. Došlo k ní na kilometru 150 ve směru od Plzně na Rozvadov. Srazily se tam dva osobáky. Pozor taky na Tachovsku v Boru. Nehoda se došetřuje v Plzeňské ulici a jdeme taky do Karlových Varů, kde se bourá v západní ulici. I tam je to nehoda dvou osobních vozidel. Vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku! A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš! Ušetři v mega slevách na Alza.cz!
3: Od 8. do 12. července vás zveme na tradiční klatovskou pouť! Čeká vás staročeský jarmark, pouťové atrakce, slavnostní průvod, výstava klatovských karafiátů i otevřené městské památky. Atmosféru doplní Mezinárodní folklorní festival. Těšíme se na vás v Klatovech od 8. do 12. července.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM+.
1: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. O pořádný balík peněz přišla malá obec Kvíčovice na Domažlicku. Její účetní totiž uvěřila podvodníkům, kterým poslala skoro 2 miliony korun. Naletěla na historku o napadení bankovního účtu. Případem se teď zabývá policie. Amatéři i profi fotografové z Plzně můžou poměřit své síly. Je tady druhý ročník soutěže Jednička vaším okem. Jak se přihlásit, poradí mluvčí prvního městského obvodu Miroslava Vejvodová.
7: Do soutěže se může přihlásit každý bez ohledu na věk. Na e-mail foto1@plzeň.eu je možné zaslat maximálně 2 fotografie v dostatečné kvalitě. Fotografie musí být pořízené na území prvního městského obvodu a jejich autor musí být zároveň jejich vlastníkem.
1: Své úlovky soutěžící mohou zasílat až do 9. srpna. A závěrem ještě úspěch českého tenisu. Linda Nosková se na Wimbledonu poprvé v kariéře probojovala do grandslamového semifinále. Elis Mertensovou z Belgie dnes porazila ve 2 setech. V boji o finále Nosková už zítra narazí na Ukrajinku Martu Kostukovou.
5: Zlepši si náladu těmi největšími hity. 80, 90 i Millennium. Online streamy Hit Rádia. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
1: Předpověď na čtvrtek pro západ Čech slibuje zpočátku oblačno nebo zataženo. Na horách občasné přehánky. Postupně bude polojasno s teplotami do 27 stupňů Celsia.
5: Hit Radio FM+.
0: Krásný středeční odpoledne, jsme tu s vámi dále po 17. hodině.
8: Za chviličku se mrknem na turecký met a než si vylámeme zuby, tak ještě Linkin Park.

0: Atomic Kitten, klasika, která rozhodně neomrzí. Tady je divoký západ Hitrády a FM+, který dneska vyrazil na pouť. Jedna věc jsou atrakce a druhá věc jsou ty cetky, které tam
1: a taky gastronomie, tak spousta z nás a malých dětí se tam těší na cukrovou vatu, ale když my jsme byli malí, tak se prodával ještě turecký med. Zajímavý je, že turecký med s Tureckem nemá vůbec co dělat a nikdo ho tam nikdy neviděl ani nejedl.
0: No, hlavně to se nedá jíst, podle mě to vozí třeba jako rok někde, ono to na slunčku stvrdne.
1: Jasně.
0: Pak by to šlo použít jako zbraň.
1: Nebo jako dlažební kostka.
0: No.
1: Ale to je taková česká klasika, jo. Tak třeba španělský ptáček, ten taky nikdy kolem Madridu neprolítnul. Holandský řízek v Nizozemsku nikdo nezná. Francouzský brambory taky neumí říct bonjour. Vypadá to, že česká gastronomie v těch jídlech dělá pěkný maďarský guláš.
0: Sireo, taky kemratuj za chviličku, buďte dál s náma.

0: Kim Rat a Be Mine, ladíte divoký západ Hit Radio FM Plus. Já mám škytavku, tak já to musím hrozně rychle teď hodit na Davida, než škytnu.
1: A já vás vezmu na terapii venkem.
0: Tě to rozhodilo, viď?
1: Docela jo. Máme pro vás outdoorové vybavení od 4Camping www.hitradiofmplus.cz. Tam se dozvíte, co pro to máte udělat.
0: Napsat nám nějakou storku z vašeho spaní pod čirákem. Já jsem mimochodem teďko ve snídaní šampionů jeden z těch příběhů slyšel, kdy tam paní s manželem vyrazili takhle spát pod čirák a paní se v noci zbudila a říká, ten můj ale brutálně chrápe, to je strašný. Načež teda se zvedla, že do něj jako šťouchne nebo kopne, aby nechrápe. A zjistila, že vedle něj spal srnec, který brutálně jako zařezával.
1: Ne.
0: Jo. Krásný příběh. Tak jestli máte taky takovej www.hitradio.fmplus.cz, vyhrát můžete 7000 korun na nákup outdoorového vybavení.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
4: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
5: Sudovi šrot, republice ocel.
6: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
7: Trefíte se?
8: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
9: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám, více na muss.plzeň.eu.
10: Že mě jsem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na e-pohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní, kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Posloucháte Divoký západ, Hit Rádia FM+, my tady dneska řešíme atrakce a taky poutě. Úplně jsem vám zapomněl říct, že vlastně nejstarší a největší pouť, která je u nás v Čechách, je samozřejmě Matějská, která jede nepřetržitě od 1595.
1: Počkej, on je svatý Matěj.
2: Svatý. No ne, tak jako v Horšáku máš Anenskou, že jo, jo, pak máš Josefovskou. Tak se ptám, on je svatý Matěj?
0: Asi jo, Bára přikivuje.
2: On je fakt svatý Matěj.
3: Je svatý.
2: Je svatý už úplně každý.
0: Až na tebe, Jakube.
2: Ne, svatý Jakub je taky, jo.
0: Jo, ale to rozhodně nejsi ty.
2: Mimochodem teda Klatovy nejsou tenhle ten víkend jediný, kde se bude jako juchat na labutích a jezdit na autíčkách. Třeba ve Vsi Touškově mají tenhle ten víkend taky pouť. Ta další nás čeká příští víkend, vůbec ten jich Plzeňska, Klatovsko, tam to je teďko jako ve velkým. Příští víkend je to třeba Stot, kde v sobotu večer vystoupí Kristián Šebek, který zpívá největší hity Karla Gotta. A to za to rozhodně stojí, vstup je zdarma.
0: No a pouta, který byste určitě neměli chybět, je ta Vavřinecká, myslím tím Domažlice, Chodský slavnosti od 14. do 16. srpna. A zároveň tam budeme i my v rámci Chod Rock Festu.
2: Jo,
0: after party. Hit Radio FM+.
2: Těšíme se na vás.

0: Tady je Divoký západ Hit Rádia FM Plus a za chvilku Eva Farnána a teď nejlepší místa a taky akce, kde nesmíte chybět. Kam
1: vyrazit? Ve Varech pokračuje filmový festival. Každý večer můžete do Domu České televize od 18 do 19 hodin se tam totiž promítají večerničky. No a v pátek nakupte si na víkend do Varu, opět míří farmářský trhy na městský tržnici, začínají v 9:00.
0: Já vás vezmu na večerní komentované prohlídky hradu Kašperk přímo s Kastelánem. Probíhají celé léto od 19 hodin na 30 minut až do 21. A veškeré informace stejně jako vstupenky najdete na kašperk.cz. A jestli to máte blíž spíš do Krušných, tak vyrazte na Plešivec, funguje tam bobová dráha, jejíž rychlost je až 40 km v hodině, i přesto je maximálně bezpečná a podrobnosti k tomu zjistíte na www.plešivec.cz.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz.
3: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
4: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
3: Klimatizace co topí?
4: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
3: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
8: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
9: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Hit Radio FM Plus.
10: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Pitbull, Chris Brown a teď souhrn toho nejzásadnějšího, o čem jsme tady dneska na Divokém západě mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme společně s vámi hledali tu nejhorší pouťovou atrakci. Pro mě je to kolotoč, který stojí v Praze na okraji Letenských sadů před Národním technickým muzeem. Je to nejstarší dochovaný kolotoč v celé Evropě. Lidi na něj chodí, protože je v provozu a je to báječná atrakce. Ale bohužel já se na něj nikdy nedostanu, protože tam mohou pouze osoby do 100 kila.
0: Stačí zhubnout. Moc těžký to
1: nebude. Moc těžký.
0: No a taky jsme odhalili, proč je v Klatovech pouť právě tento víkend. Většinou to bývá kvůli nějakému svatýmu, kterýmu je zasvěcený kostel v Klatovech. Tam to musí být jinak. Před pár lety, roku 1685, se tam údajně orosil obraz Madony, která měla kapku krve na čele. A od té doby se tam koná pouť. A všichni věřící tam chodí na bohoslužbu. Mimochodem, ta bohoslužba se koná dneska po 18. hodině, což bych teda upřímně jako moc veřejně nešířil, obzvláště poté, jak víme, jak dopadla Zdíša, svatá Zdislava. Aby tam neronili slzy zítra klatovští, jež budou koukat do té vitríny, kde obraz nebude.
1: Mí zamávali karafiátem. Takový to bylo dneska. Zítra tady bude Jakub s Bárou sami. Já si udělám výlet do baru, tak na ně buďte hodný. Zítra pro vás máme opět 2000 korun do Olympie Plzeň.
0: No ne, že o tobě budeme číst v Blesku.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zdržení taky v těchto chvílích čeká řidiče v Karlových Varech. Nehoda se došetřuje na příjezdovce směrem od Prahy, kde se srazila dvě osobní vozidla. Krátce se tam zdržíte. Vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat se bude jednat o dvojnásobek částky. Vládní novelu dnes se schválila sněmovna. Předlohu, kterou dolní komora upravila také takzvanou superdávku, dostane k posouzení Senát. Spojenci podle prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře zachovali jednotu aliance. Shodli se na posilování vlastní obrany i pokračující podpoře Ukrajiny. Pavel po skončení summitu ocenil také konstruktivní atmosféru jednání. Kampaň zaměřenou na duševní zdraví v těhotenství a po porodu spouští na sociálních sítích Národní ústav duševního zdraví. Představuje aktuální vědecké poznatky, komplexní informace a praktické tipy. Duševní obtíže v období těhotenství a po porodu zažívá pětina žen. Až 3/4 z nich nevyhledají pomoc. Na Karlovarském filmovém festivalu dnes tvůrci představili šestidílný televizní seriál Hec. Minisérie České televize je detektivní rodinné drama, které odstartuje požár dřevěného kostela. Pokračuje režisér Michal Samir.
8: Ten příběh je v prvé řadě o policistce, která práskla se svou službou a vrátila se do své rodné vesnice proto, aby ukončila tam prostě ty vztahy, které byly takový nedořešený. A během té noci, kdy tam je, tam v té příhraniční vesnici uprostřed kopců prostřed něčeho, schoří starý dřevěný kostel a ráno poté se v něm najde tělo. A co se začne v té vesnici dít potom, to už bohužel prozrazovat nemůžeme.
2: Policejní dvojici si zahráli Petra Hřebíčková a Juraj Loj. Na obrazovky ČT se seriál Hec dostane na konci října.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: V noci přechodně oblačná obloha, ranní teploty kolem 14 až 9 stupňů. Přes den pak většinou jasno, polojasno, zejména na severovýchodě ještě oblačno a výjimečně přehánka. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů na severu, kolem 21 v 1000 metrech na horách, pak kolem 17 stupňů, no a zůstane větrno. Foukat bude severní vítr a zeslábne až na večer.
9: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině posloucháte Hit Radio Classic. A to znamená, že nás čeká to nejlepší z 80. 90. let a taky z milénia. Tak doufám, že jste na to ready. Army

Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem a pokračuje tenisový Wimbledon. V podstatě, spíš než pokračuje, tak už jde pomalu do finiše. A naše Češky opět ukazují, že jsou prostě nejlepší. Máme hned dvě semifinále. Propojovala se tam už Karolína Muchová, teď už i Linda Nosková. Obrovský úspěch, velká gratulace. Budem držet pěsti, protože mít dvě Češky v semifinále je skvělý. A teď si představte, že by spolu byli i ve finále. Já myslím, že by si to obě dámy zasloužili, tak budeme fandit, držíme pěsti a snad to klapne. Co klapne určitě, to jsou naše další hity. Právě teď Coldplay a jejich Yellow. Tak si to užijte.

0: Lucie Bílá a Čarodějka, posloucháte Hit Radio. A konkrétně náš speciál Hit Radio Classic. Každý večer si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Spousta fantastických hitů a přísahám, že se rozhodně nudit nebudete. Už za chvilku třeba tahle klasika. Be with you jako Fun Factory, k tomu se ale připojí trošku tvrdší záležitost Joan Jett, I Love Rock and Roll, no a nebude chybět ani Elton John.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2 plus 1 v Postoloprtech u Loun za 4 171 500. Pole v Šebestěnicích na Kutnohorsku za 5 828 900 korun. Další pole v Šebestěnicích za 1 157 400 korun. Sklad v Povrlech u Ústí nad Labem za 1 272 000. A rodinný dům v obci Zátor na Bruntálsku bez koruny za 3 700 000. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
14: Vinetu!
13: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
15: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
16: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
18: To není možný, že to ještě nemáte.
19: Tak my taky čekáme, že jo?
20: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
21: Tak to musí stát na účtárně.
18: To už je po splatnosti.
21: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
22: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
23: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
24: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
25: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
1: Hit Rádio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio. Check it out, check it out.

Nádhera. Blue a Elton John společně v éteru Hitrádia. Krásný večer. A pokud jste třeba někdy zvažovali, že byste se stěhovali, tak mám jeden asi jako skvělý tip, protože americké město Stockton začne teď vyplácet všem svým 100 obyvatelům, ano, má 100 obyvatel, každý měsíc 11 000 korun. To jim prostě dá, jo, každý měsíc. Jenom za to, že tam ty lidi bydlejí, že tam jsou, což je hrozně hezký, je jim úplně jedno, co si k tomu vydělají, prostě navíc to už je jejich věc, ale těhle 11 000 prostě dostanou. Stockton, to vůbec není, nezní jako blbý místo k bydlení, co myslíte? No tak jenom, kdybyste hledali nějaký místečko, tak sice je to trochu dál, ale za to příjemný. Další hity právě teď Maxar a Real McCoy, Runaway.

0: Protože jestli vás tohle nerozveselí, tak už nevím co. Los Lobos a La Bamba, taky Lucie nebo Lumidi už za malou chvilku.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hatchback, sedán, SUV, MPV, kombi, liftback, minivan. Já se v tom vůbec nevyznám.
1: Vybíráte nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Auto Wolf se vším pomůžeme. Auto Wolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo, vám pomůže vybrat to nejlepší auto podle vašich potřeb.
0: Je, já zapomněla na Žerika, tak to si vezmu kombíka.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Krásný večer, 7:00 je tady a my si dál dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď Underdog Project

Moving On Up a M People, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, před námi další song, který nás vrátí zpátky, konkrétně do roku 84, ale takhle, Never Ending Story, naprosto legendární song, jo. A co je na tom skvělýho, je to, jak se nám tyhle songy vracejí, protože ve třetí sérii Stranger Things, v posledním díle, kdo viděl, tak ví, že Dustin a jeho přítelkyně Susie si tohle navzájem zpívali. No a díky tomu, že se to objevilo právě v téhle sérii velmi slavný, tak se song Never Ending Story naprosto vystřelil. Jeho jenom videoklip vlastně vyskočil o asi 800%, na Spotify dokonce o 825%, což je poměrně hustý na to, že ten song je 50 let starý. Jo. Sám Limahl, který song zpívá, za to vyjádřil vděk Stranger Things, protože je to samozřejmě neskutečný, že jo, když jste něco naspívali před 50 lety a pořád se to vyplatí. A hlavně ten song krásný. Limahl, Never Ending Story, právě teď.

Kdo jiný než John Bon Jovi? Posloucháte Hit Radio, krásný večer všem. To nejlepší z 80., 90. a milénia. Ano, to si tady společně dáváme každý večer. Doufám, že si to užíváte, protože ty songy jsou prostě neskutečný. Jo, když to poslechnete, tak ano, i dneska vzniká skvělá hudba, ale přece jenom tehdy se to dělalo jinak. Za chvilku nás čeká Samantha Fox, taky Undercover nebo Richard Miller.

0: CZ. Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

Richard Miller a Baroko. Posloucháte Hit Radio, krásný večer přeju. Mimochodem, fotbal je jasný, známe čtvrtfinalisty, dobrý, všechno v pohodě. Důležitá věc, prosím vás. Haaland, naprosto skvělý fotbalista, víme, do toho je to dost komický člověk, kdo ho nesleduje, velmi doporučuji, on teď objevil třeba kouzlo TikToku, jo. Pro nás starší to dojde časem vždycky i na Instagram. Je to skvělý týpek, vlastně myslím si, že spoustu lidí hrozně baví, se svojí holkou je od střední školy, hrozně hezký. No a ještě ke všemu je lepší než Beckham. Minimálně teda, co se týče sběru kabelek nebo pánských tašek. A to jsme si dlouho mysleli, že Beckhama v tomhle nikdo nepřekoná, tak pozor. Haaland má sbírku, ve který má jako značky jako Hermès, Louis Vuitton, Chanel, Goyard. Luxusní značky, pohybuje se to v hodnotách, jako v hodnotách milionů. Jo, to je jako neuvěřitelný. Jako několik milionů za tašky. Já si jenom říkám, že ta jeho holka se musí mít strašně dobře. Třeba i ty tašky i půjčuje. Další hity právě teď. Genesis, Jesus

0: McCartney a Pipes of Peace. To z Hit Rádiem, krásný večer. Samý legendární jména. Je to tak, samý legendární songy, i to je Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia. Doufám, že si to takhle ke středečnímu večeru pěkně užíváte. My v tom budeme totiž samozřejmě pokračovat. Jeden Englishman in New York, Sting, už za malou chvilku, k tomu Meatloaf nebo Ronan Keating.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
4: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
5: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
6: A já vám jako dlužím?
7: Hele, zejte ti to tam pošlu.
8: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
9: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: Hit Radio. Hit Radio.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz

Mix 21 v éteru Hitrádia, krásný večer. Amerika teď udělala takový zajímavý krok, který by možná měl zkusit každý. Jo. Vzali časovou kapsli, do ní dali nějaký poklady, zakopali to a vykopou to až za 250 let. Zajímavý je, co tam dali. Dali tam iPhone, tak za 250 let bude asi rozhodně potřebovat aktualizaci. Dali tam kolu ve skleněné lahvi s odkazem, to je jasný, křišťál z novoroční koule na Times Square. To mi třeba přijde hezký, jo, pač křišťál vydrží. Dokument kongresové knihovny. A taky tam dali 3D model Lincolnovy ruky. Já teda jako přemýšlím, proč Lincolnovy ruky, jo, proč ne třeba aspoň hlavy. Nebo ten klobouk, že jo, Lincolnův tam mohli dát. Ale dobře. Je to zajímavé, já přemýšlím, co bychom tam dali my jako Česko, jo, jakože... Dobře, asi Jagrův dres bychom tam mohli dát třeba. Určitě bychom tam dali pivo. Hodně piva, aby jsme si ho za 250 let mohli dát. Přemýšlím, co ještě takovýho, hokejový puk. No a asi řízek a vepřoknedlo zelo, ne? Další hity

0: Rama, Féteru, Hit Rádia. Přeju vám krásný večer. Dáváme se spolu to nejlepší z 80., 90. a milénia. Děkuju, že jste u toho. Budeme v tom samozřejmě pokračovat. Za chvilku nás čeká song, který, já myslím, že ho znají úplně všichni. Jo. Zároveň já osobně si třeba vybavuju, jak jsme na to vždycky tancovali a skákali na diskotékách, na táboře. Byl to ten poslední song, kterým se to celý uzavíralo. Věřím, že nejsem jediná, kdo tuhle vzpomínku má. Europe už za chvilku, k tomu třeba Enrique Iglesias.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krát. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.

0: hero.
1: Posloucháte Hit Radio, za námi Enrique Iglesias. A taková zajímavost, kdyby vás zajímalo, jaká je druhá nejlajkovanější fotka na celém Instagramu, je to prosím pěkně vajíčko. Jo, normálně obrázek vajíčka, jo, klasického stapičího vajíčka. Ta úplně nejvíc nejlajkovanější, ta číslo jedna, to je fotka Messiho, jak drží pohár po triumfu na mistrovství světa v roce 2022. A na druhém místě je vajíčko. Pozor, to vajíčko má 60,4 milionů lajků. Vajíčko. No, tak já jenom, kdybyste patřili mezi ty, co se snaží vymyslet, jak lidi zaujmout, tak očividně stačí prostě vajíčko. Já k tomu posílám další hity, můžete o tom přemýšlet, tohle jsou tu Unlimited. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: jsou Pretenders, posloucháte Hit Radio, krásný večer. Já se s vámi pro dnešek loučím, blíží se 9. hodina, užijte si krásný zbytek středečního večera, docela samozřejmě ještě to nejlepší z 80., 90. a milénia. A čeká nás třeba tohle. I want to break free. Ano, Queenie, naprostá legenda, k tomu French Affair nebo London Beat. Buďte s námi, mějte se hezky, ahoj!
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám. Více na mss.plzeň.eu.

0: 8. do 12. července vás zveme na tradiční klatovskou pouť. Čeká vás staročeský jarmark, pouťové atrakce, slavnostní průvod, výstava klatovských karafiátů i otevřené městské památky. Atmosféru doplní Mezinárodní folklorní festival. Těšíme se na vás v Klatovech od 8. do 12. července.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Počkej, ty si zapnula klimu. Venku je zima.
2: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
1: Klimatizace co topí?
2: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
1: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
3: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: gazet. Pozor, mimochádná správa. Desahík, žehe krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: trička, rata, ta da da da rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
2: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
1: Klimatizace co topí?
2: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
1: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
3: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.